Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes, yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Zenette. Hity, které milujete.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: které milujete. Rádio Čas.
1: Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď.

0: Radio Jazz. I ty, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba. Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Nám už nic nechybí, chcem jen zůstat tu a stát. Nám už nic nechybí tentokrát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: provokace, jo, před víkendem. Dobře, fajn. Lenča Radim, Rádio Čas, ty, které milujete, těšíme se na víkend, protože si užíváme páteční ráno s datem 22. května.
1: Krásné ráno vám všem s vámi, Radim Sobeslav Bednář.
0: A Lenka Lila Líšková.
1: Já mám svoji Halenku, možná někteří z vás zaregistrovali, jaké boje tady o ní byly, ale teďka už nemusí, protože je to opravdu Lila a ne růžová, jak Ráďa předtím říkal.
0: Diskutabilní. Diskutabilní.
1: Prostě dneska je to diskutabilní.
0: Ano, jinak hezký nový den, čerstvé informace má pro vás Kristýnka Kubánková, dneska máme i hosta, takže toho bude hodně, užívejte si pohodu s námi a mimochodem, teda aspoň moje osobní zkušenost, ta rána jsou ještě chladná, jo, třeba, že, jak meteorologové říkají, teploty půjdou výš a výš, tak ta rána teda...
1: Rána zatím jo, ale bude se oteplovat.
0: Přesně jak jsem řekl. To dělá s tebou ta Lila, že neposloucháš.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 20.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na dálnici D1 u Rohlenky směrem na Brno. Stala se zde dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Těší se na to za dovolenou připlatí. V Ostravě přibude další atraktivní prostor. Zlínský kraj podpoří činnost turistů.

0: osobu. Rodina se dvěma dětmi tak musí počítat se zdražením o zhruba 4 000. Tohle zdražování se nejvíce týká Středomoří. Cestovatelům, kteří hledají alternativu, se tak doporučuje vydat na jih Evropy nebo na přilehlé ostrovy.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravský městský obvod Radvanice a Bardovice nabídne další atraktivní prostor. Obyvatelé tak mohou trávit svůj čas v blízké přírodě, která nabídne vyžití malým i velkým. Více nám k tomu řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Městský obvod plánuje revitalizaci rybníka a založení květnatých luk a v duchu modrozelené infrastruktury je budován park. Obyvatelé tak budou záhy moci trávit volný čas v atraktivním přírodním prostředí. Přibude nová zeleň i přírodní mobiliář. I po realizovaných proměnách zamýšlí opatření k zadržování dešťové vody, podporu biodiverzity, posiluje ekologickou stabilitu území.
0: Zlínský kraj podpoří činnost turistických informačních center. Více než 4,5 milionu korun rozdělí mezi 27 infocenter v regionu. Cílem je jejich další rozvoj a zvýšení kvality a šířejími poskytovaných služeb. Přispět to má ke zlepšení propagace kraje v cestovním ruchu.
1: Rádio Čas Sport.
0: Na jihu Čech dnes bude zahájena rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš, který před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy. O jubilejní 10. triumf v soutěži bude usilovat u

0: Já jsem se lekl, protože jsem takzvaně nezaludoval písničku, to znamená, že k svátku popřejeme až za chvíli. Nicméně Lenča Líšková.
1: Radím se vyslat bednář.
0: Startuje Dobré ráno Moravo a hity, které milujete i v pátek 22. května. Tak jsme stihli docela dost. 6.03.

0: 6 minut po 6. Lenča, radím Rádio Čas. Oba jsme teď před vstupem ťukali do komputru, každý z jiného důvodu, tak troufnu si typnout, co jsem dělal já, a já si myslím, typnout, co jsi dělala ty.
1: Nevím, jestli jsi hledal něco ohledně dnešního jména?
0: Ne, nehledal nic, já už jsem chystal příští středu, již nevíš.
1: Jo, takhle.
0: Ale je taková úleva, když to potom necháš ležet, tak chvilku nemusíš jako nic dělat,
1: no,
0: hlavně ten den a podobně.
1: Hlavně nemáš takový šok, jak já vždycky ten den, dneska mám, víš, nevíš.
0: Já typuju, že jsi kontrolovala, jestli se vám kocouři doma zase nepotonto?
1: Ne, to jsem ráno kontrolovala.
0: Dobře.
1: Já jsem si vyhledávala známé muže se jménem dnešního svátku.
0: Tak povídej, přeháním. Mimochodem 22. května, dobré ráno všem.
1: Tak jestli poznáš, kdo dneska slaví
0: svátek.
1: Dobře. Zola, Hácha, Fila, Holub, Zátopek.
0: Stačilo asi u toho prvního, asi bych to možná dal Emil.
1: Já si myslím, že bys to dal prvního.
0: Jo,
1: ano,
0: dobrý,
1: Emil.
0: Dobrý,
1: to je i nějaká nadace, Emil, myslím, ne?
0: No, a tak budeme zase takový ryzí, že? Vždycky.
1: No.
0: Kdybys měla třeba buď to někdy potomka, nebo dalšího jakoby kocoura. No. Zvolila bys jméno Emil?
1: Tak kocoura možná, jo.
0: Dokonce.
1: Ale tak já nevím, tak jak by znělo, počkej, tak vždycky to musíš mít tam v nějakém kontextu.
0: Pardon, tam mám nějakou slinku v tom, ale tam je hloupé to, že vždycky člověk myslí, ježmarja.
1: A to máš ale nějaký hlubý hlas.
0: Mám pořád nějaké slinky. Vždycky myslím na to, jak by to děti rýmovaly, jak moc je to zrýmovatelné pro děti ve škole. No. Co?
1: Tak mě napadlo hned rým, že jo, Emil.
0: No, ku podivu ne tamto, to mě až na druhou, ale jako Nemil mě napadlo, jo, Emil,
1: takhle.
0: Co se Nemil.
1: No,
0: já nevím, pokud nás poslouchá nějaký Emil prostě, jako používali to děti, nebo už je to jako dávno jako přehraná záležitost, jako že už se to moc neděje.
1: No a i to, i když řekneš Emane, tak to taky je takové vtipné pro
0: jo,
1: děti.
0: Jo, se také, no prostě tak, ale nikdo ho má to jméno a není jich málo, takže páni kluci, užijte si svůj den, no.
1: No, takže tak. No, já vždycky, když se ptáš na ty děti, tak to musíš dát do kontextu s příjmením, chápeš?
0: To by znělo dobře, to vaše. Nebudeme prozrazovat, protože to GDPR a navíc ještě nemáš. Takže to, ale dobře, kdyby to byl Emil Líška, tak to minimálně bude filozof.
1: Tak
0: protože moje kolegyně se vždycky bojí, když jako čekají potomky a řeknou mi ta jména, tak bednář hned řekne, co to bude, jo?
1: Ano.
0: Takže párkrát už to vzdali, že jo? Ale jako Emil Líška by byl jasný filozof.
1: To zní tak trošku jako Emil Zola, nebo...
0: No, je to tak, no,
1: Emil Líška.
0: A dožil by se 92 let.
1: Wow, no tak já nad tím ještě popřemýšlím. Kdybych mu nechala svoje jméno.
0: No. Nicméně, ať nepouštíme jenom muziku, všimni si, nevšimla si z ničeho tady?
1: Figurky
0: no,
1: jsou
0: spíš na stole.
1: Na stejném místě.
0: Protože i dneska jsme zabíráni pro televizi Relax, tímto zdravím tedy do kamer, akorát většinou zdravíme do Finska, našeho kolegu Jirku.
1: No.
0: Dneska je tady vlastně český kolega, tuzemský kolega, který je takzvaně za rohem Péťa.
1: Já jsem si ho vůbec nevšimla.
0: A vždycky nám to nechává dárek.
1: Dneska nejsou banány.
0: Dneska nenechal, ale asi jsme byli nějak propojení, protože já jsem ti pořídil dáreček.
1: Fakt?
0: A koupil jsem trošku jinačí. A udělal jsem to přesně a la Péťa, jo, takže...
1: Já jsem úplně překvapená.
0: No, nevím, čím to, že dneska, takže si vyber.
1: Je, banán!
0: Tak tady...
1: To je od Péti, ne?
0: Ne, fakt ne.
1: Fakt? A co tam je napsaný?
0: My jsme se s Péťou ještě potkali na chodbě, říká, že dneska jako nevěděl, že to bude, víš? Byl jsem i vtipnej, tak snad se mrkni, jo.
1: Ladyboy. Je to banán, na kterou...
0: Jsou to takové ty malé, takové ty červené banány a máme tam Ladyboy a potom ještě thajská délka, jo, protože oni jsou ještě o něco menší, jo, tak jsem si říkal, jakože...
1: To je geniální, to je prostě geniální.
0: Ježiš, tak
1: a fakt to tady nenechal Péťa.
0: Ne.
1: Ale to je super.
0: Jo, tak mám radost, že máš radost. Co je?
1: Já nevím, já ti nevěřím ani na smazy očima.
0: To rád slyším po roce spolupráce, fakt. No, tak si to užij. Dobré ráno, Moravo.

0: Pohodové ráno, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete i 22. května v 6 hodin a 12 minut. No, tak co?
1: Za co se chodí do pekla?
0: Za to, že kecáš, se chodí do pekla.
1: Ne, to když jsi nevěrný,
0: už tam máš schůdečky.
1: Když někoho zabiješ a tak, ne.
0: Už tam máš schůdečky.
1: Ne, když je to třeba jako, já nevím, mírná nepravda, abys pobavil ranní kolegyni?
0: Ty banány, že? Že to jsou od Peti.
1: Možná?
0: Já.

0: vyletěl teda za celou dobu. A já bych sem vletěla, kdybych donesla kolegům banány.
1: Akorát
0: navíc
1: my,
0: vtipným nápisem.
1: No. Akorát teda jenom ukážeme jakoby opravdu, jo, i do kamer. Já jenom připomínám, že mi potom je docvakla jedna věc, když jsme zmínili televizi Relax, ale to ti musím říct mimo záznam. V každém případě, pokud chcete vidět ta naše zvěrstva někdy na obraze, tak zkuste někdy televizi Relax. 6 až 8, vlastně každý den, ranní káva s rádiem Čas, opáčko dávají v 11 a samozřejmě myslím, že i víkendy, že jo?
0: Ano.
1: Jo, tak jenom tak.
0: No prostě nás se na televizi Relax jen tak nezbaví, tak.
1: Doufám. Za minutu 7:15 čerstvé horoskopy. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Pátek už by měl být energeticky smířlivější než ni předchozí. Nicméně i tak jsou na nebi hvězdné aspekty problémové konfliktní, které mají původ v oblasti karmických událostí. To znamená, že na nás budou dopadat důsledky předchozích dávných rozhodnutí. Snadněji by se ale pro ně měla nacházet řešení. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři by si neměli mít nad stěžovat. Radci budou úspěšní ve vzdělávání nebo v kontakte s místy vzdálenými a rybám bude vše vycházet podle jejich představ. Lovy by měly být velmi hraví a tvořiví. Berani mohou zažívat sklony k necitlivosti a střelci by měli řešit domácí neshody a komplikace. Kozorozy budou případný v sporech neústupní. Býci mají šanci na zamilovanost a věci spojené s erotikou a pany budou velmi pracovité se schopností dotahovat věci do konce. Blíženci mohou podléhat milostným či jiným svodům. Váhy budou studníci nápadů a inspirací a vodnáři mohou v oblasti sexuality inklinovat k experimentům. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: Dobré ráno, Moravo, na rádiu.

0: Nový den má 6 hodin 18 minut, posloucháte Rádio Čas, dobrou chuť k snídani, tak asi teda, ať už jsme féroví a bez legrácek, bych měl, fakt jsi to přinesla pro sebe?
1: Ne, to no, je opravdu zbyteček poslední, protože já jsem pekla makovec, no a včera jsem ho zapomněla vzít, no a on nějak zmizel.
0: Je to ten zdravý, no tak to je dobře, to je poklon na to, že prostě tvým strávníkům
1: nemá chutná. Není sladký moc.
0: Ne, ale jde vidět, že to je ta zdravá verze, ty říkala, že byl z čeho, protože že to právě by tam byla hrobada, to nejsou oříšky, ne? Co to
1: vločky. Ovesné vločky, ty nejíš. Tam jsou šlupičky.
0: Jím ne, vločky? Nejíš. Ne, zbožňuji vločky, ale nesmím najít šlupičku. Máš takové ty jemné bez...
1: Já nevím. Já
0: tě nechci trápit, mám z toho úplně trauma.
1: Tak to nejes.
0: No ne, já to ochutnám, ale chrát ruka pání.
1: No jo, ale ty to ochutnáš a pak o tom budeš mluvit 2 měsíce. No tak, protože tam jsou ještě strouhaná jabka, takže tam může být i šlupička z jablek. Ale já jsem si dávala pozor.
0: Děcka, to je hrozné, že mi někdo něco donese. Ty povídky předtím, jakoby.
1: Ale já jsem si dávala pozor.
0: Já jsem to struhala.
1: Co to struhala?
0: Marta vždycky, když něco udělá kamarád z Brna a vždycky říká, 5 hodin jsem to kontroloval, no a já potom vytáhnu.
1: A znajdeš, no. Ale já nevím, jestli ty vločky teda nebudou teďka problém.
0: Někdy mě teda lidsky zklamou, já si totiž kupuju takové ty, to jsou ty jemné, takové ty malinké a už je tam jsem našel. Já se vždycky urazím, to přestanu kupovat.
1: Tak já nevím, já se úplně bojím, tak teď se bojím.
0: Hele, no chuť je taková, jaká má být.
1: Ale jsou tam šlupičky.
0: Což je geniální, a je to i stejně vláčné jako makovec.
1: No.
0: A přitom je to jste s rozumem de facto,
1: je,
0: že jo?
1: Je. Je to zdravé. Jako říkám, chtělo by to trošku dosladit nějakým ovocem nebo agávovým sirupem.
0: Já mám rád tyhle ty věci, já to jsem ti říkal vždycky.
1: Aha, ale to vychytám, no. Takže tak. Nenašel jsi?
0: Víš, jako to má dokonce konzistenci?
1: No.
0: Já vím, že to je dost sladká, ale kdyby tohle to bylo něco slaného, tak by mohli být strašně rádi vegetariáni, kteří rádi ty masové chutě a podobně.
1: Jo.
0: Protože to jakoby má konzistenci, já nevím.
1: No, protože v tom není mouka, že jo?
0: Karbanátku? Řeknu to tak, že jo, že něco takového, no.
1: Můžu zkusit udělat slanou verzi. No, ale jinak jako mě to chutná, tady ten recept zrovna fungoval. No.
0: Díky bohu.
1: Takže ještě nějaké švestičky nebo povidla na to, to by bylo skvělý. Už tam máš, že? Už jsi našel. Já to vidím na tvém výrazu.
0: No.
1: Jako nikdo se netváří takhle, když mu něco chutná.
0: Ne.
1: Máš tam štopičku.
0: Ne, zatím dobrý.
1: Ne, se tváříš jak v Přátelích, jak jedli ten trefl, ne? Nebo trafl.
0: Trafl. Já když jako cítím ohrožení, nebo že by teoreticky tam mohlo něco být, to je taková ryba, musela si někdy vidět, taková obrovská ryba v oceánu.
1: No.
0: A ona prý má takové obrovské zuby.
1: Jo.
0: Ona je mám takhle vystrčené a plave tím a prolítává jenom dovnitř něco, no tak něco takového já mám potom v ústech.
1: Takhle je, takže... vypadáš, no. Je tam?
0: To bylo v pořádku. Ještě mi čeká asi 10, tak to zvládneš psychicky. Hezký nový den.

0: Hity, které milujete na rádiu Čas, je takhle ráno, v páteční ráno 22. května 6 hodin 25 minut.
1: Tak kdykoliv si nás najdete i online na casradio.cz, takže pozdraví i do světa, spousta nás tak poslouchá a online je teď Lenča a kouká a co vidí.
0: No a letem světem internetem se podíváme do Indonésie, kde mladý muž až po 12 dnech manželství zjistil, že jeho manželka je muž.
1: No šikovná, nebo šikovný, nebo jestli si rozumíme a podobně.
0: A co jsem ale, teda když jsem četla ten článek, tak říkám tak jako 12 dní dobře, ale zajímavé je, že tahle dvojice se poznala přes internet a před svatbou spolu byla déle než rok, že on si toho rok nevšiml.
1: Tak první kandidát číslo jedna, že prostě dodržovali nějaké zásady a měli jenom jakoby, neměli techtle, to je první.
0: Tak to museli, ano, ano.
1: Druhá věc, že jsou pánové, kteří prostě, i když jenom jako velmi jako nízké procento, myslím heterosexuální mužů, kteří preferují prostě jiné vchody. Takže možná jako, že...
0: Ale on to nevěděl, že to je muž.
1: No ne, jako říkám, že, ale někteří pánové preferují všeobecně.
0: Ale tak to bys... Já si to nechci představovat, je po 6. hodině.
1: Ne, ale... já jsem neřekl nic, já jsem vůbec nic neřekl. Ale já hledám prostě ty cesty, tak jako pro Boha. A nebo prostě opravdu
0: ale
1: jenom...
0: já si nechci představovat všechny cesty po ránu.
1: Dobře, tak se prostě jenom mazlili. Třeba celý
0: možná, no. Každopádně po svatbě si ten mladý muž, který si vzal, teď už ví, že dalšího mladého muže, začal všímat zvláštního chování. Jeho partnerka se vyhýbala kontaktu s rodinou a neustále si zakrývala obličej a odmítala intimitu. No. Tak to už si potom všiml, že po svatbě to není jen tak. No a podezřívá teďka toho muže, kterého si vzal, že to udělal kvůli získání majetku jeho rodiny.
1: Tak a budou spolu, nebo?
0: No tak jako myslím, že to nemá ten happy end, jako
1: šťastný,
0: nikdo to rád horké.
1: Mohlo říct, nikdo není dokonalý a bylo by to, no, tak jo. Tak dvakrát měř a jednou řeš i vám, naši milí.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
7: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
8: Čas. Radio Čas.

0: Páteční, doufáme, že pohoda s Rádiem Čas, s Lenčou a Radimem a samozřejmě i dneska, teď máme premiéru v 6.32, dneska se vás taky na něco zeptáme a bude to platit po celý den, takže co to je, Lení?
1: Mně hned napadla otázka, jak jsem přišla do práce, že se budeme ptát, tak kolik, protože se dneska ptáme na to, jaký je věkový rozdíl mezi vašimi dětmi. A já hned přihodím, jo, protože na Facebooku se objevil velmi vtipný komentář, Ludmilka napsala 2 minuty.
0: O, dvojčátka. Ano. 2 minuty je dost, protože já jsem vyrůstal s dvojčaty, Marcelkou a Lenčou, a ty byly nějakých pokud se nepletu 6 až 7 minut,
1: no,
0: jo.
1: Tady to tak, jelo úplně hned za sebou.
0: Jako po másle. Tak pokud máte tedy potomky, ptáme se vás, jako kolik jsou od sebe a jak moc si sedli nebo nesedli, protože já mám pocit 8, 9 let a více, tak jako potom už jsou to vlastně 2 jedináčci, jakože ty lidi se moc nepotkají, protože ve chvíli, kdy ten začne brát rozum, druhý je v pubertě a tak dál, no.
1: Jste kolik let od sebe se segrou?
0: Vždycky se říkalo 10, my jsme přesně 9,5, no.
1: To je taky celkem dost.
0: No, až do dospělosti, protože když mi bylo nějaký těch 4-5, tak segra měla pubo a ta měla teda pubo velmi tvrdou, ona to přiznává, takže začátky byly takové hlídací, takové ty, když už chtěla být venku, že jo.
1: Ona byla rebelka?
0: Puberta? Mm-hmm. Puberta se byla hodně divoká, no.
1: Jo.
0: Jednou, já to dodnes segra, jestli pamatuješ, a vůbec nevím, co to ty naše napadlo, tak mě vzali do auta pod večer a zavezli mě kousek dál, tam, kde jsme bydleli, to se jmenovalo U Slaniny, tam byla taková slavná diskotéka v Opavě Kelešovicích. No a mě strčili do sálu plného lidí, to byla diskoška a jakože jsem měl najít segru v tom sále. Já nevím, ale to nebylo jako, že bychom ji pak vyzvedávali, ale vím, že se strašně styděla za mě. Že? A to jsou takové ty jedny z mála, no, neboj se, všechno říkat nebudu.
1: Ale já myslím, že sourozenci se za sebe tak jako většinově stydí, že to není nějak neobvyklé.
0: No, já jenom říkám, jako když je tam ten vysoký rozdíl a dokonce pokud se nepletu, no, můj kamarád Jirka od Koní, pracovní název, tak ten má 3 sestry starší, ale jako výrazně starší, takže ta jedna by klidně mohla být jako jeho máma, jo, že tam je jako víc než 20 let, pokud se nepletu.
1: Tak to už je hodně.
0: No.
1: To je celkem i obdivuhodné.
0: No, on byl až číslo 4, tak nakonec se zadařil chlapák.
1: No jo. Co vy, tak jak daleko jsou od sebe vaše děti? Musím říct, že Facebook už hodně ožil. Třeba Dáša ještě píše, dcera a prostřední syn 16 měsíců. Oho, tak to je rychlovka. A mladší syn od prostředního 5 let.
0: Teď, jak jsi řekla tu rychlovku, tak jsem, no já nemůžu prozrazovat všechno úplně.
1: Tak to máš do půl roku, že jo?
0: No ne, máme to v rodině, někdo prostě řekl svojí manželce, neboj. Krátce po té, co porodila, přišla domů. A jak skončilo 6 nedělí, tak řekl, neboj, já si budu dávat pozor.
1: A druhé?
0: No, do roka, ani ne do roka vlastně. Za 11 měsíců, no.
1: Takže přitáhla ho ničím.
0: Dá mi pozor na neboj. Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: 6.38, jeden zářez za druhým, i tak by se občas dalo nazvat někdy naše jako ráno společné, ale tak jako aspoň je to, ježišmarja, jsi byla úplně hezká teď.
1: Jo.
0: Aha, teď to totiž vypadalo, jak já si skrytá za tím počítačem, jako z mé strany, že máš vlastně celé šaty, že to není jenom halenka a podobně, ale jako, že jsi taková tak celá v lila šatech.
1: O, děkuji, děkuji, tak to jsem ráda, že teď se to povedlo na chvilku.
0: Teď jsem chtěl jenom říct, jako, že občas máme nějaké ty zářezy, občas práskne něco, co jsme ani nechtěli a tak dál. Nicméně asi bychom si nepřáli, co se stalo ve Velké Británii, to jsi slyšela, nebo ne?
1: Karel III, no jasně, přesně, tak, no jasně. Já jsem teda nedočetla ten článek, tak. Takže
0: v podstatě tam jako ta hlavní esence mě bavila. Mám pocit, že to bylo podobné rádio jako my, to znamená, má silný dosah někde, ale můžou ho prakticky poslouchat skoro všude. No a jednoho krásného dne, vlastně, nebo to bylo včera, no prostě takhle k odpolednímu oznámili, že král Karel III. Zemřel. Jo?
1: Ano.
0: Okamžitě tedy přerušili to oficiální vysílání, pustili God Save the King, Bůh ochraňuj krále, a potom se nějak vypli. A buďte v klidu, buďte v klidu. No a za 15 minut se teda ozvali, že upsík, chyba. A já si říkám, to nemohl nikdo tak někdo přiběhnout, nebo nějaký apríl, a opravdu prý byla chyba v technice, protože jako je to morbidní, ale mluvilo se o tom i u Alžběty II. Myslím, že oni mají v těch systémech,
1: vždycky,
0: i těch počítačových systémech všechno vlastně připraveno, co se má dít, jak se to má oznamovat. Takže pravděpodobně technický šotek a někde se něco seplo, no, a už to jelo, no.
1: A to je ve většině médií, teda u nás tedy ne, ale ve většině médií, ať už jsou to zprávy nebo opravdu celoplošná média, tak každá známá osobnost už tam má teď připravený epitaf. No. Takže a jim se to prostě seplo.
0: No, jo, byla to opravdu technická záležitost, která souvisela s počítačem.
1: A jsou z toho nějaké postihy, protože myslím si, že pohřbít krále už je jako celkem velký průšvih, ne?
0: Já myslím, že i on, pokud se nepletu, není zas takovým, jako že by nebyl příznivcem, jeho máma milovala počítače, tak asi chápe. A hlavně ono, když si to říkáš, jako že když tě pohřbí, tak ti vlastně prodlužují život.
1: Takže budeš dlouho žít, ano, ano. Ale líbí se mi, ale, nebo ta situace, když si představím, že tam někdo sedí za tím mikrofonem a říká upsík, tak jsme vám to řekli, ale
0: ne, omluvili se, já myslím, že jakoby i ti nahoře to vzali, tak jako ještě, aby tě žalovali, bobci, no, takže
1: no,
0: to ne.
1: No.
0: Byl myslím, že byl v Severním Irsku zrovna na státní návštěvě.
1: Tak ale tak. Zase je dobré, že on je vlastně jediný, kdo si mohl poslechnout, co oni budou říkat, až umře. Protože jinak se to nikdo nedoví, že jo? Jinak to spustí,
0: já
1: až když to přijde.
0: Já si myslím, že nejdřív se to jakoby oznámí, pak se pustí ta písnička a potom by teprve přišly ty věci.
1: No,
0: jo?
1: No.
0: Takže já myslím, že na těch věcí se ještě nedočkal. A podobně. Tak jako díky bohu za ty dary, no. Nikdo
1: tak napíše. Jsme rádi, že žije.
0: Jo, segra píše.
1: Ale je to takové nebezpečné, my si na to taky dáváme pozor. Když přijde nějaká taková zpráva aktuální, že nedávno, tak taky to hodně kontrolujeme, kde, co a jak, abychom to vůbec pustili ven.
0: Protože pozor, lidi, v poslední době se objevují, to jsou, já nevím, se tomu taky říká clickbait a podobně.
1: Nějaké fakey.
0: To jsou takové ty jako zavádějící zprávy. Já nevím, celý svět je v šoku.
1: Ano.
0: Nejoblíbenější česká herečka, a potom si to tak rozkliknete a zjistíte, že vlastně jste měli rozkliknout něco jiného a že vás to jenom svádělo, jak k tomu hříchu kliknout a podobně. No.
1: Takže důvěřuj, ale prověřuj. My zatím žádný upsík nemáme.
0: Já nám to zaklepu.
1: No, já jsem věděla.
0: Ještě 2 hodiny a 18 minut před námi. Radio Čas. Hit

0: Tak zase se vrátíme k Eurovizi na Rádiu Čas.
1: Dobře, bylo 6:45, Lenča radím, hezký pátek a ozvěny Eurovize 2026.
0: Dara Bangaranga, vítězný song.
1: Bulharsko, no.
0: Jsme se bavili o tom, že v Bulharsku právě na zastávkách autobusů, trolejbusů, tak místo názvů zastávek se začalo objevovat právě toto slovo Bangaranga. No a Bulhaři jsou velmi nadšení a pyšní, protože Bangaranga bude i oficiální slovo v bulharštině. Dokonce ho zařadí i do slovníku.
1: No, my jsme si řekli tu historii toho, protože vlastně už je to jakoby od pradědů a prabáb, vlastně takové, řekněme v dobrém slova smyslu, zaklínadlo bílé magie, prostě pro štěstíčko, pro vnitřní sílu, pro nějakou vnitřní obnovu, říkám
0: ano,
1: to správně.
0: Ano, že si volíš lásku místo toho zla. Ano.
1: No. Ale navíc, něco v tom slovníku to bude muset něco znamenat, ne?
0: Ano, protože v jamajském slangu znamená bangarang, to znamená, že jako se podíváme i do jiné země, hlučný chaos, rozruch nebo divokou akci. Takže se bude používat pro situace plné energie, nepořádku a adrenalinu. Třeba při bouřlivé párty, po uličním ruchu nebo konfliktní situaci. No.
1: To znamená vlastně de facto nové slovíčko pro generaci Z, která se jako libuje v tom lupu, nebo jak nám oni říkají,
0: že jsme... Jo, nám říkají, že jsme delulu,
1: jsme delulu, ano.
0: A že jsme boomři, ne?
1: No, jo, oni to říkají strašně moc, no.
0: No, a že to má ten správný rys.
1: Jo.
0: A to je hezké.
1: Jo.
0: No, ale víc věcem nerozumím. Dokonce jsem viděla video jednoho mladého youtubera. On byl u počítače a hrál nějakou hru. A přátelé, já jsem nerozuměla málem ani předložky. Jakože nic, ani slovo.
1: No tak ale zase jako pokud používal odborné výrazy pro ten svět jejich a podobně.
0: No, to bylo jako hodně, no. Takže tak.
1: To bro, kámo, kill, yeah, come on, yes, just press and let the dress.
0: Jo.
1: Že něco takového, ten feeling.
0: Jo, a ještě ty půlky věd, že máš půlku anglicky a půlku česky.
1: Jo, cool Joe, no na to je specialitka teda... Sugar Daniel, to jsi slyšela někdy, ano, přesně tak, jo. Já vám teda řeknu, já jsem absolutely fighted come over.
0: Jo.
1: Just wanna fight a late. Počkej, ať nás potom neprobírá
0: na
1: streamu a podobně. No,
0: jo, prostě, a tak já to někdy nestíhám, protože ty musíš přepínat pořád do toho, do té angličtiny, že?
1: Je to zvláštní, protože já jsem to v životě nečekal, jakože mi to lízne, protože jako já beru lidi takové, jaké jsou, a já vím, že se to říká, ale za nás se to opravdu moc neřešilo, jako nějak jakože skupinkování lidí, jakože si od do nebo podobně, jo.
0: Ne, to ne, no.
1: Jasný, že jsme vnímali, jako když jsme byli dětská, že ten, kdo má 30, je starý, jo, ale to bylo něco jiného, to jsme spíš, nebo, a navíc, hele, ženy v 50 už měly ty kudrlinky, že jo, vypadaly jako babičky.
0: Už byly jako babičky, no.
1: Ale vůbec se to tak jako nějak nerozdělovalo, jestli patříš ještě do té či oné skupiny a jako jestli vyhovuješ tím měřítkům a
0: to
1: tak dále.
0: Vůbec ne. A hlavně mám pocit, že tam byly třeba jenom dvě skupiny, že buď si byl jako malý, mladý, anebo starší,
1: ten starý.
0: Ano. Ale ne, vůbec něco takového to ne.
1: Generace,
0: akorát vždycky ty babičky, že jo, že za nás se chovali ti mladí slušně a to máme mládež a podobně.
1: Vánocům jsem dostala jeden pomeranč a jak jsem byla ráda.
0: Jo, podobně, takhle. No. Takhle, no.
1: Ale jinak
0: moc ne, no.
1: No tak nestačíme se divit, ale třeba nás to taky nějak omlazuje, no.
0: Bangaranga?
1: Cože?
0: Bangaranga
1: rys. Ne, všeobecně, jakoby tohle ta dnešní doba. Bože můj, já jsem nikdy nevěřil, jako, že do toho přijdu.
0: Já taky, no. Mm-hmm. Ale že jo, že si člověk říká, víš, já jsem teď říkala nedávno příteli, že když mi bylo nějakých, já nevím, okolo 20, já jsem si myslela, že to tak bude na pořád.
1: Ale vevnitř
0: to
1: tak je.
0: Nepřijde.
1: A já mám chuť to těm hloučkům, já se teda bojím větších hloučků mladých lidí. No. Vždycky jsem se bál, i jako mladý, jo, jen tak na okraj. Ale já mám vždycky chuť jim říct, já jsem uvnitř stejný jako vy, jo. Jenom vy to nevidíte, ale oni na to přijdou. Oni to budou mít stejně, jo.
0: Ale do té doby vůbec. A já si úplně představuju tebe, jak chodíš po té porubě a říkáš, já jsem vevnitř stejný, jako by.
1: To poznáš, ale protože já jdu třeba po té hlavní třídě a jakmile jde hlouček, pozor, já se přiznám i školka nebo tak já udělám žup a jdu na další chodník a podobně, jo. Takže já dělám takové, jakoby...
0: Nezastavíme to, no. Je to masakr.
1: Tak jo, tak jsme zase jako poznali trošku jako Rizího, Lenču a Radima. Já myslím, že jestli nám někdo udělá profil jednou tak nějaký psychologický, tak...
0: No já myslím, že už by mohli lidé, protože my tady na sebe naprášíme všechno. A řekla bych, že tenhle vstup byl vyloženě bangaranga.
1: Wow, a lidi píšou, teď nevím, jestli na nás nebo k dnešnímu tématu, tak jenom v rychlosti, za 10 minut 7... Zase blbě polkl. Pokud máte děti, jak moc jsou od sebe věkově a jako jestli se to někdy projevilo, ten věkový rozdíl. Díky moc, dobré ráno, Moravo.
2: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
9: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
11: www.podpovrchem.com.
10: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
12: Rádio Čas.
13: Dobré ráno, Moravo.

0: 24. 6. května. Kaufland.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky by vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na dálnici D1 u Rohlenky směrem na Brno. Stala se zde dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Zemědělcům rostou náklady. Frýdek Místek chce vybudovat nový sportovní areál.

0: skokově rostou náklady, a to až o pětinu. Důvodem je válka na Blízkém východě, která zvedla ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná a další budou nakupovat nejdříve na podzim, ale drahá nafta se v nákladech projevila okamžitě.
1: Morava aktuálně.
0: Týdenní se chce vybudovat nový sportovní areál s plaveckým bazénem a další krytou ledovou plochou. Sportoviště by mělo vzniknout na městských pozemcích poblíž haly Polárka. Projekt chce město dokončit příští rok a v roce 2028 by chtělo vybrat zhotovitele. Kroměříž zaplatí 3 miliony za údržbu podzámecké zahrady. Peníze půjdou na prořezání stromů, opravu cest a další údržbu. Město tak pomáhá církvi s provozem památky, řekl nám to radní Jiří Kašík.
2: My se samozřejmě snažíme touto podporou o to, aby dál občané města, které vlastně žádný park svůj nemá, mohli navštěvovat bezplatně a v pohodě, tak jak jsou zvyklí celé generace podzámeckou zahradu a můžou v ní sportovat. Je to pro nás z hlediska financí podstatně levnější, než kdybychom provozovali nebo zřizovali v Kroměříži nějaký nový park.
1: Rádio Čas, sport.

0: ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Stihli jsme to na poslední chvíli, ale stihli jsme to, teď jsme pro vás ještě něco točili, nebo takhle, my jsme totiž něco natočili a bylo zveřejněno i dneska, ještě jsme neřekli. A je to video za mě a za Lenču, které, jak tomu řekl, malý příběh, jo. Já jsem si námět k tomuhle videu, no prostě fórek, objevil už strašně dávno. Ale vzhledem k tomu, že jsme párkrát řešili, jakoby, že to ženství a podobně, no. A jakože, že přesto bych nešla a podobně, říkám, tak to vůbec to nedá, s Martinou to nemůžu natočit, ten se mi neobleče za ženskou a podobně. A potom Lenča mi ho poslala, ten for. Říkám, tak jak to? Vždyť já říkám, no nicméně baví vás teda neuvěřitelně, takže máme velkou radost.
4: Mně přijde úplně geniálně.
3: Je. Takový trošku, no doufám, že ne ze života. Facebook, případně Instagram Rádia Čas, přijde instalatér, tak se jmenuje, pokud se v tom poznáte, pokud vám udělá lepší den, pošlete ho mezi lidi, máme z toho velkou radost.
4: Já jsem myslela, že to už bylo všechno.
3: Jo, jenom musím pustit písničku, takže
4: jo, dobře.
3: Jinak dobré ráno, Moravo, Lenča Líšková.
4: Radím se, byste byla bedná.
3: A nezapomeňte, už po 8. vzácný host.

0: 22. května, Emil v kalendáři, s vámi Lenča Radim, hity, které milujete, za chvíli čerstvé horoskopy, víš, nevíš, si dáme. No a teď letem si tím internetem, Lení, něco nebo někdo vykouzl úsměv na tváři?
1: Já jsem chtěla tenhle příběh uvést, ale vlastně nemusím. On sám za sebe je tak vtipný, že prostě ti ho jenom řeknu. Mm-hmm. Jo. Tak a papež Lev 14. Jo, si chtěl po nástupu do úřadu změnit svoje telefonní číslo a adresu u své americké banky. Takže zavolal na zákaznickou linku, odpověděl správně na všechny bezpečnostní otázky, ale i tak ta operátorka mu řekla, že mají nějaké vnitřní předpisy a že musí dorazit osobně na tu pobočku. A on jí řekl, že bohužel nemůže, protože je papež. A ta mladá dáma mu praštila s telefonem.
0: I know. Já vím, no. Ale jako upřímně, jako představ si to v reálném životě.
1: Já bych mu to praštila taky.
0: Přesně tak, jo. Jo.
1: Ale chápeš, jak musí být těžké být papež prostě.
0: Možná, jako ne, tak jako stačilo říct, já vím, to je teď taková ta po bitvě sebe každý generálem a podobně, jakože no, já dělám ve Vatikánu a tam je trošku těžké jakoby uvolnit se, víš, nebo něco takového.
1: No to tak ona by na tom stejně dál trvala, že on potřebovala opravdu použít něco, proč nemůže.
0: Akorát mě jako překvapilo, já jsem myslel, že oni mají jakoby, teda se moc omlouvám, ale něco jako vlastního operátora, víš, jakože...
1: Jako papežskou linku.
0: No, tak jak u nás máme Tčko, Včko, tak vymyslíme jméno operátora pro Vatikán?
1: No samozřejmě božská linka. To je
0: takové
1: trapný,
0: kryše,
1: že?
0: No,
1: je,
0: podobně, jo. Dobře, takže...
1: Dobře, no tak pojď, tak mě přepal.
0: To by mělo být jedno slovo, nebo...
1: No tak může to být cokoliv. Můžeš si pojmenovat linku, jak chceš, a navíc, když si papež, tak si můžeš vůbec jmenovat.
0: No, i když vlastně jsem uvažoval asi podobnými směry, no, něco jako Bůh tě volá.
1: Volá Bůh?
0: Jo.
1: No, a
0: to musí být jako jednoslovné, no. Nebo...
1: Do oblak?
0: Dovolal jste se k operátorovi konkláve, přijete si? Co, konkláve?
1: Tak ale to by bylo jenom...
0: Nebo konkla off? Nebo konklafon? Co?
1: A tak to zase, nechceš být papež jako ve funkci?
0: Konklabaj.
1: Já být papež, tak rozhodně nechci volat přes operátora konkláve, to se děje až umřu.
0: Ne, něco napadlo, něco jiného, něco
1: tak
0: jiného.
1: Tak pojď, tak pojď.
0: Jaké bys si měla dala jméno?
1: Tobě?
0: Ne, už tě zvolili, jo, už kous z komína, jo, no, tak jo, papežka.
1: Mně by se líbilo, kdybych se mohla jmenovat papežka Aneška, protože se to rýmuje.
0: Je takhle, ve světě by se to ale, chápeš, jo?
1: Jo.
0: Ne, no by řekli, počkej, poup je muž nebo i žena? Nebo je poupes? To asi ne, že? Jak se řekne jako papežka?
1: To nevím.
0: Tak kdyby to bylo pořád poup, jo? Já se moc omlouvám všem jako rodilým Angličanům, kteří jsou v tom zběhlí a podobně.
1: Poup.
0: Tak ty bys byla poup Elizabeth, jo?
1: To je trapný.
0: No vidíš, no. Poup a Neška by neřekl nikdo v cizině. Neška.
1: Já bych jim to přála. No dobře, tak a ty bys se chtěl jmenovat jak?
0: No pozor, ale Betty by ti mohli říkat. Poup Betty.
1: Poup Betty.
0: Mm-hmm.
1: To zní trošku jako spíš erotická služba, než
0: jako
1: papežka.
0: U mě to nevypadá jako, že bych měl synátora, ale já to vždycky říkal, já měl vždycky slabost a myslím, že by to neznělo zlé, papež Benjamín.
1: To je hezká.
0: Že jo, mm-hmm. To by byl takový ťuťuňuňu. Mm-hmm. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělá si z vás srandu, ale prostě ťuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
1: Že my s tebe děláme. Jo, jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schudků už tam máš.
0: Ještě dva chybí.
2: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: 7 hodin 19 minut. Lenča, Radim, Radiočas, mimochodem WhatsApp úplně plný zpráv. Dneska se vás ptáme na to,
1: já to vím,
0: ano, pokud máte potomky, ano, přesně tak, ty věkové rozdíly. A jak si jako lidsky sedli nebo nesedli, třeba v tom dětství, že jo, v dospělosti už se to vykryje, tak jenom v rychlosti, syn má 24, dcera 20, nejmladší dcera 6 a vnuk bude mít rok. Popravdě nejvíc jsem si užila tu nejmladší, úplně jsem si to vychutnávala, že byla malinká. Výhoda hlídání staršími sourozenci, jsem tam nějaký výlet, jo? Tak praktický přístup.
1: Hanča na Facebooku píše, máme 5 dětí a mezi nejmladším a nejstarším je 22 let, jinak věkově jsou 37, 33, 23, 18 a 15 let. Doma jsou s námi už jen poslední dvě.
0: Syn je starší od dcer o 11 let a holky od sebe pouhou minutu. Zdravím vás, moji milovaní, zase ten den je s vámi hezčí, Andrejka. A jenom v rychlosti, protože jsme řešili, všude se to probíralo, ten slavný, nebo já nevím, jestli faux pas, prostě operátora, na kterého se snažil dovolat papež Lev 14.
1: Ano.
0: Nebo operátorka to byla žena, že? Pokud
1: operátorka,
0: se
1: ale on volal do banky, takže to byla operátorka
0: banky. To nebyla telefonní operátorka?
1: Ne, to byla americká banka.
0: A ty jsi mě přitom nechala celý vstup.
1: Já jsem myslela, že si z toho děláš legraci.
0: Ne, mě pořád napadlo, jako proto jsem říkal, proč nemá Vatikán vlastně linku, což ona
1: no
0: si
1: takhle,
0: má.
1: Ale ona si možná má nebeskou Christa, linku.
0: Takhle.
1: No, to byla bankovní.
0: Já jsem ještě vymýšlel různé ty názvy pro toho operátora a nakonec, já nevím, jestli to je Hanka, předpokládám, že Hanka, která je taková tvárná, která nám teda poslala krásný tip na jméno operátora, Péčko. Péčko jako papež. Zlatá jste, Haně.
1: Ale to je dobré.
0: No, dobré, možná půjdete do předpeklí, ale je to dobré.
1: Ale papež volá přes péčku. Papež volá péčku. No, to je dobré.
0: Tak teď už jsme tam na těch schůdcích všichni. V každém případě dobře poslouchejte čerstvé horoskopy dnes naposledy v uvozovkách, protože po 8 hodiny máme hosty z Opavy, tak jenom ať víte, jakoby, že teď dávat pozor, jo? Abyste potom, dnes nebudou horoskopy po 8 hodině. Co je?
1: Ty už to neděláš jenom mě, ty už to děláš i našim posluchačům.
0: Ježišmarja, další kruček dolů?
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek už by měl být energeticky smířlivější než dny předchozí. Nicméně i tak jsou na nebi hvězdné aspekty problémové konfliktní, které mají původ v oblasti karmických událostí. To znamená, že na nás budou dopadat důsledky předchozích dávných rozhodnutí. Snadněji by se ale pro ně měla nacházet řešení. Co se týká jednotlivých znamení, tak štíři by si neměli mít nad stěžovat. Radci budou úspěšní ve vzdělávání nebo v kontakte s místy vzdálenými a rybám bude vše vycházet podle jejich představ. Lovy by měly být velmi hraví a tvořiví. Berani mohou zažívat sklony k necitlivosti a střelci by měli řešit domácí neshody a komplikace. Kozorozy budou případný v sporech neústupní. Býci mají šanci na zamilovanost a věci spojené s erotikou a pany budou velmi pracovité se schopností dotahovat věci do konce. Blíženci mohou podléhat milostným či jiným svodům. Váhy budou studníci nápadů a inspirací a vodnáři mohou v oblasti sexuality inklinovat k experimentům. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Radia Čas, Milan Gelnar.

0: Teď mi vlastně došlo a udělám to jako rest, protože už jsme naznačili, že po 8. hodině budeme mít hosta, takže bychom možná mohli ještě využít hlas lidu, protože jsme sondovali v ulicích, takhle jenom připomeň.
1: Jaký věkový rozdíl je mezi vašimi dětmi? Na to jsme se ptali. Nejenom vás na Facebooku, nebo na našem WhatsAppu na 7766 12 800, ale taky, jak říkal Ráďa, v ulicích města Ostravy.
0: Klidně ještě nějaký přečti, protože já, když zadám anketa, tak většinou, nechápu jak, mi ta aktuální jakoby anketa vyjede jako třetí v pořadí.
1: Ano.
0: Dneska zrovna, když ji prostě hledám na poslední chvíli, tak jako, takže já jdu hledat, jo? Teď se odpojím úplně i myšlenkově.
1: Úplně se odpojí, protože těch komentářů na našem Facebooku Rádia Čes je opravdu mnoho a mnoho a mnoho. Takže přečtu. Mám 3 syny, nejstarší a nejmladší bez 18 dní, jsou 10 let od sebe. A nejstarší se dočkal brášky po 7 letech. Prvního syna jsem si užila hodně, poslední 2 jsou 3 roky od sebe.
0: Mám, takže vždycky vás rádi slyšíme.
2: Nemám děti?
3: 2 roky.
4: 1? 7 let.
5: 8?
6: Věkový rozdíl? Tak to jsou puberťaci od 15 do 19.
7: 3 roky.
8: 2 roky.
9: Tak, my máme teda 2 kluky, jednomu je 10, druhému je 12, takže 2 roky a řekla bych, že je to tak akorát, kluci si spolu hrají, občas se pošťuchují, takže já bych řekla, že ty 2 roky mezi sebou rozdíl je tak akorát.
10: Tak bohužel nám nebylo přáno. No, takže máme jenom jedno dítě.
11: Asi 6 let.
12: Nestal jsem se rodičem.
11: 3.
13: Zatím žádný, mám jedno.
0: A pozor, někdo je dokonce poetická duše. Teď nám pípla zpráva zhruba před minutou od Jany. Bylo nebylo jedno malinké království, do kterého se narodily 3 dcerky. První a druhá přišly na svět po 2 letech a ta třetí po 4. A vyrostly z nich krásné, hodné a navíc chytré princezny. No řekněte, nežijeme si jako v pohádce. Tímto děkuji, že mám takové štěstí, že náš pan král je úžasný manžel i táta a dcery jsou moc fajn a dělají nám radost.
1: Takže, to je nádherné.
0: Jo, občas je dobré za to poděkovat tam nahoru. No.
1: Krásné. No tak využívejte Facebook nebo WhatsApp Rádio Čas 7766 12 800.
0: Den plný čísel.
14: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádio Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
15: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
16: Toto je.
17: Dopravárt, vezeme vám pračku.
16: A co teď?
17: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
16: No tak to si rozumíme.
18: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
20: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
19: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
21: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
22: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
23: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Hity, které milujete, doufám, že i páteční pohodička. No a společně s námi ve studiu Rádia Čas je Kristýnka Kubánková, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Nejenom ve tváři s úsměvem, ale taky na šatech rozkvetla do jara, do pohody, na to těšení se na víkend vlastně, že jo?
1: No, ano.
2: A Kristýnko, ty máš nějaké sourozence?
1: Mám bráchu.
2: Jak daleko jste od sebe?
1: 4 roky, on je mladší.
0: Mm-hmm. To je takový jako roz... No,
2: to se celkem dá,
0: holka, kluk, jako je to... takhle potkali jste se někdy v tom období, kdy jste si jako hráli? Ty 4 roky holka, kluk je takové, jako že se to trošku mění, že jo?
1: No, moc, no. Spíš jako ne, než jo.
2: A teďka? Je to lepší?
0: Hrajte si?
1: Moc ne. Spíš ne, než jo.
0: Pište, nahrávejte, jak to máte tady, pokud máte děti, jak velké věkové rozdíly takhle můžete vyrobit, vlastně dá se říct. No a teď už se bude ptát jen a pouze Kristýnka.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
1: V roce 1455 začaly v Anglii války růží. Jaké dva rody mezi sebou bojovaly?
2: To, a já mám okno. A ty to víš, že? Já to vím.
1: Tak to řekni, když to víš. Promiň.
0: Potom, až to řekneš, tak řeknu, aha, jakože aspoň znám ty názvy, že?
2: Ne, jo, to mi to na L, ne.
1: No.
0: Lancastrové?
1: No, velice...
0: Lancastrové?
1: Lancastrové,
0: ano,
2: A Lancastři a...
0: Dej mi první písmenko, možná si nějaký ten rod vybavím a...
1: Ypsilon.
0: Yorkové.
1: Ano. A víte, jaké barvičky růží měly? To byla jen tak doplňková věc.
2: Červenou a bílou,
0: růžová,
2: ne?
0: Růžová a červená.
2: Mm-hmm. Ne, červená a bílá.
0: Žlutá a červená.
1: Ne. Takže Yorkové byly bílí a Lancastři byly červení.
0: Takže něco mezi zatypovačku. A prosím tě, jsem vůbec nevěděl.
2: Ale já jsem to věděla.
0: A tak jako jsi to věděla a prostě neřekla. A ty Yorky a Lancastry.
2: Ale když jsem říkala červená a bílá, když jsem to teď říkala.
1: Věděli jste, dej si potlesk.
2: Mně dej potlesk.
0: A už ani slovo.
1: V roce 1859 se narodil spisovatel Arthur Conan Doyle. Jakou stvořil postavu?
2: Tak říkej.
0: Sherlock Holmes.
1: Hmm. Ano. A jaká je slavná londýnská adresa?
0: Baker Street.
1: Přesně tak.
0: Prosím si potlesk.
1: Věděl jsi to.
2: Jsem ti chtěla dát prostor zazářit.
1: Mm-hmm. V roce 1980 byla na trh uvedena videohra Pac-Man. Kolik duchů v této hře toho Pac-Mana pronásleduje?
2: Já myslím, že 4, ne?
0: Já vůbec nevím, co to je, přiznávám se.
1: To je taková ta příšerka, co papá ty...
0: To je duch?
2: Já jsem tomu říkala...
0: Já jsem myslel, že to je naštvený smajlík nějaký, který je
1: požírá. No to je ten Pac-Man právě.
0: Jo, fakt?
1: To je ten Pac-Man.
2: Já jsem se hodně dlouho myslela, že se to čte jako PC-man. Já mm-hmm. jsem to říkala, že PC-man. A je to Pac-Man, no.
1: Spoustu věcí to najednou vysvětluje, ale...
2: Tak jsem byla mladá.
0: Myslím, že tě nemá ráda.
2: Nemá. trošku jsem to zacítila.
1: Ale jo, mám.
2: No, tak 4 duchové tam byly.
1: Ano, byly tam fakt 4.
0: Já teď nemůžu najít potles, takže gratulujeme.
1: Tak a pojďme... pojďme na vaše oblíbené sportovní okénko.
2: Hurá!
1: V roce 1987 začalo první mistrovství světa v rugby. Kolik hráčů na hřišti má jeden tým při klasickém rugby? Tak se aspoň typně.
0: No, 6 mi napadlo, no.
2: Je taky 6.
1: Fakt? Mm. A je to o 9 víc, to 15.
2: Cože?
1: Mm. Takže je tam celkem 30 lidí.
2: 30 lidí tam
0: zmívalo, no, to jsou ty slavné scény, jak jsou pak na sobě podobně a jsou spocení v těch trenkách a
2: jsem
0: podobně.
2: Jsem nikdy nepochopila. Ale oni do sebe hrozně, oni se bíjí, já to nemám ráda. No takové násilí na hřiště.
0: Já u mojí mámy tomu vždycky říkám, že potřebuji, aby Alice vypla titulky. Prosím tě. Tak.
1: Opět se ti nikdo na nic neptal. Když rugbysta dostane žlutou kartu, co tak musí udělat?
0: Svíknout ty poslední? Trenky? Nebo tak ne, dobře. No tak potom toho protějšího kolegu čeká ten kop nějaký, nebo ne? On konkrétně co musí udělat, jo?
2: On musí oběhnout hřiště.
0: Omluvit se.
2: Jít klečet na hrách.
1: Tak já vám při... Ano, já vám přečtu možná ty se možnosti.
0: Se těšíš na víkend, že?
1: Jo, už mám tík v oku za těch 5 minut. Buď se teda musí omluvit rozhodčímu, nebo si odpíkat 10minutový trest, anebo nemusí nic, protože je to pouze varování.
2: Tak já myslím, že 10 minut trest.
0: Mně se líbí to, že řekne promiňte.
2: Já bych ho potrestala.
0: Jo, promiňte. Ale dáma má přednost, necháme to Lenči, ať má ten potlesk.
1: Ještě, že jí to nechal, protože ten potlesk bude. Je to pravda. A to je všechno. Bylo to náročné pro mě.
0: Poslední otázka, taková je obrácené, víš, nevíš, co se ti teď honí v hlavě?
1: Mám tam tomu. A kolo.
0: Dobře, takže doporučuješ stáhnout čavličky a každý ať si jde po svém?
1: No, možná. Mějte hezký víkend.
0: Krásný víkend, Kristýnko. Mimochodem jenom technicky příští týden máš jak?
1: Jsem pondělí, úterý.
2: Paráda.
0: No tak udělá si úterý?
2: Ano.
0: A ty udělej středa, pátek.
2: Středa, pátek.
0: To je tak mezi náma.
1: Tak já nachystám úterý.
0: My se budeme těšit. Ahoj.
1: Pa, pa, pa. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Lenča a Radim, Radio Čas, hity, které milujete. Doufám, že pohodička u vás, i u nás už vyšlo sluníčko, tak si užíváme, bylo 7:45.
1: Krásné ráno všem. No a teď je na tebe mám, Ráďo, záludnou otázku. Uh-huh. Víš, jak se řekne pes, který umí kouzlit?
0: Mám si vymýšlet nebo říct ne? Nebo mám něco zkusit?
1: Vykoně jakoby, zkus.
0: Hafifuk.
1: to je lepší.
0: Nebo čáry máry haf, já nevím.
1: Hafifuk je skvělý.
0: Fajn, děkuju, no.
1: Labrakadabrador.
0: No, to je, a mimochodem jako to je na rozmluvení po ránu, že jo?
1: Jo.
0: Labrakadabrador?
1: Jo.
0: Jsem to řekl na první dobrou.
1: Dobře ty,
0: no.
1: Labrakadabrador.
0: Hele, a já viděl taky zase jeden fór, my totiž takhle, my pro vás natáčíme fóry, ale tak jako, abychom věděli, že s tím souzníte, aby vám to udělalo hezčí den, dneska třeba video přijde instalatér, to vás hodně baví, máme velkou radost, Facebook, Instagram, Rádia Čas, doporučujem. A teď mi sama řekni, protože on je fakt dobrý ten fór, jako jestli je hodný natočení, protože jako je takový trošku, jakoby, to, ale moc se mi líbí. Je takový ten, jak přijde pán do knihovny a říká, prosím vás, kde najdu knížky o paranoji? A ta knihovnice říká, jsou přímo za vámi.
1: To je skvělý.
0: Jo?
1: To je skvělý.
0: Jo? Tak jo. Dáme to?
1: Jo.
0: A teď, já nevím, jestli to mám říct nebo ne. Pochopí to, jo? Ne, já myslím, ten jakoby ten virtuální
1: svět. A teď všichni, kdo nás sladí.
0: Pamatuješ si, že párkrát jsme měli fóry a lidi v něm našli úplně jinou jakoby pointu a komentovali něco úplně jiného.
1: Úplně něco jako, jiného, to je pravda, no. Jo. No.
0: No.
1: Ale teď jsem se úplně představila, jak všichni, co nás sladí, tak teď přiladili.
0: Ne, já jsem nemyslel vás, naše milé, nejdražší posluchače, ale myslím to spíš jako ten internetový svět, který někdy trošku jinačí a vnímá trošku jiné. Hele, párkrát jsem si řekl, tohle bude blbost.
1: A najednou to super,
0: vyletí a tisíc sdílení a někdy jsem strašně hrdý na to video a říkám, tak co se děje, jo.
1: No, mimochodem, to se nám stalo s videem a se storíčkem, co jsme dělali o filmu Ďábel nosí Pradu, kde jsem měla svoje nové kalhoty a byla to vlastně parodie na Ďábel nosí Pradu.
0: A pak ji dělal skoro každý, taková ta slavná scéna Aunt Emily, podobně když Miranda sklouzne tím pohledem po Anne Hathaway samozřejmě, že jo.
1: A málo kdo to pochopil. Všichni komentovali ty kalhoty, že jsou super.
0: No, takže tak, no. Takže právě proto jsem, jo, si říkal, dobře, tak já nám to uložím, jo.
1: Dobře, ulož.
0: My si teď dáme chvilku pauzu, my se trošku protáhneme, ale hlavně těšte se, protože po 8. hodině se nám vrátí velký srdcař, primátor města Opavy. Budeme trošku vlastně, dá se říct, do roka do dne probírat, co se změnilo v Opavě a...
1: Kam jsme se v podstatě posunuli, protože my jsme ta stejná témata před několika měsíci probírali, tak já jsem velmi zvědavá, kde jsme teď v Opavě.
0: A pokud se nepletu, tak u Tomáše Navrátila máme tu výhodu, že on přijde, my položíme otázku a potom do 9 neříkáme nic, což cedíme úplně nejvíc.
1: To jsou nejlepší hosta. Mm-hmm.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
9: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.

0: Teď v tuto chvíli, počkej, ještě se neslyším, teď se slyším. Teď v tuto chvíli jsem uložil úplně jako prakticky na vteřinu přesně, víš, nevíš, datem 22. května. A podívám se na hodinky, teď dojíždí písnička, říkám, asi bychom měli něco říct. Tak jo, tak úplně to vyšlo, zapl jsem mikrofony a my něco říkáme. Lenča, Radim, Rádio Čas, ve studiu teď nebudeme sami, nebo za chvíli nebudeme sami.
1: Už za chvilku nás navštíví primátor města Opavy, pan Tomáš Navrátil, a budeme se bavit o spoustě zajímavých projektů. A já se na to moc těším, protože vždycky Ráďovi začnou zářit očka, protože ty jsi z Opavy a máš proto taky takové velké nadšení. Aha, dobře, takže
0: mám,
1: prosím vás.
0: Já jsem měl trošku jinou myšlenku, protože ty v poslední době hledáš tak jakoby to hnízdo, takové to útočiště.
1: Takové to doma.
0: Zatím pořád, jenom připomínám, jo, kdybyste náhodou měli pro Lenču nějaký byteček, 2+1, 2KK, ale větší, nebo 3+1, Ostrava Hrabová, nebo Ostrava Hrabůvka, tak klidně si ji nakontaktujte. Jo?
1: Už jsme víc v Hrabové teď.
0: Ježiši, no. Koste, tak
1: a balkonek by byl super a jo. Milujeme Šídlovec. Prosím.
0: A nižší zástavba, jo, takže klidně dejte Cihla. Vědět, Lenčí, a jo, přesně. A fakt, kdyby to byl spravený jako panelák, takový ten čtyřpodlažní, taky bys to nedala?
1: Tak čtyřpodlažní, jo, ale...
0: S výhledem do zeleně?
1: Jo, ale my jsme se fakt zamilovali do toho Šídlovce a nás to hodně mrzlo,
0: to
1: že, nám tam,
0: objednávka.
1: Že nám tam byt utekl. Takže...
0: No, tak jenom říkám, kdyby něco lenka.liskovapohodamedia.cz, jo, ale já říkám, po té další hodině s tím velkým srdcařem, primátorem Opavy, Tomášem Navrátilem, abyste nešli opačným směrem, jo?
1: No to uvidíme,
0: Nevnou. Je 8, hezký nový den.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Milénova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Letní prázdniny se letos prodraží. Ostrava bude mít nový atraktivní prostor. Zlínský kraj podpoří činnost turistických informačních center. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Letní prázdniny už se nezadržitelně blíží. Rodiče by se ale měli připravit na to, že například tábory oproti loňsku zdražily. Někde dokonce až o 10%. Dražší budou podle odhadu ekonomů také dovolené, a to jak tuzemské, tak i zahraniční.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice nabídne další atraktivní prostor. Obyvatelé tak mohou trávit svůj čas v blízké přírodě, která nabídne vyžitím malým i velkým. Více nám k tomu řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Městský obvod plánuje revitalizaci rybníka a založení květnatých luk a v duchu modrozelené infrastruktury je budován park. Obyvatelé tak budou záhy moci trávit volný čas v atraktivním přírodním prostředí. Přibude nová zeleň i přírodní mobiliář. I po realizovaných proměnách zamýšlí opatření k zadržování dešťové vody, podporu biodiverzity, posiluje ekologickou stabilitu území.
0: Zlínský kraj podpoří činnost turistických informačních center. Více než 4,5 milionu korun rozdělí mezi 27 infocenter v regionu. Cílem je jejich další rozvoj a zvýšení kvality a také šíře jimi poskytovaných služeb. Přispět to má ke zlepšení propagace kraje v cestovním ruchu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalová šance Národní liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu 23. května nás čeká několik utkání. Od 14 hodin se na domácím stadionu představí

0: Právo na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Rádio Čas.
2: Krásné ráno s rádiem Čas, aktuální čas 8.07 a já jsem velmi ráda, že tady už ve studiu nejsme sami a máme tady velmi milého hosta, pana primátora města Opavy, pana Tomáše Navrátila. Krásné ráno.
3: Ježišmarja, jsem vám nedal šabličku nahoru.
2: Ráda nezapne primátora.
3: Hele, ale úplně to... nám to všechno... já prozradím, co se odehrává, protože my dokonce refreshujeme i stream na Facebooku Rádia Čas, protože spojení zlobilo, takže teď už jdeme. Pojďme si to zahrát úplně znova, jo? Takže hádej, kdo přijde na snídaní, Lení?
2: Krásné ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete a já jsem velmi ráda, že v aktuální čas 8 hodin a 8 minut můžeme u nás ve studiu přivítat milého hosta, pana primátora města Opavy Tomáše Navrátila. Krásné ráno.
4: Krásné dobré ráno.
3: Tomáši, vy mládnete.
4: No to nevím.
3: Ne, to tak jako my to můžeme zbilancovat. My se vidíme skoro říct, dá se říct prakticky minimálně jednou za rok, že jo? Mm-hmm. Bilancujeme tak teda... Nám potom musíte dát recept, no.
2: No. Já jsem chtěla tak uvést ten rozhovor, že co je u vás nového, protože když jste tu byl před nějakou dobou, tak jsme se bavili o spoustě nových projektů, tak jak se po té době, co jsme se neviděli, cítíte? Jak vám je?
4: Je mi skvěle, protože spoustu projektů se rozjelo, další se připravují a jsou to hlavně ty strategické, takže z toho mám velkou radost a těším se, až budou hotové.
3: Já začnu možná, to vás rozmluví takhle, vy budete si mluvit sám, protože my jsme vás uvedli, že my položíme otázku a do 9 máme klid, jo. Což je největší podsta pro srdcaře, protože nepotřebujete žádné papíry, všechno je tady a žijete tím. Píše moje ségra, která žije na Hálkové, která si taky prožila svoje. Jo, a pana Navrátila pochval, fakt klobouček, ta Opava za něj vzkvétá, i ty kulturní akce, které natáhl do parku, do centra, je myslím opravdu na svém místě a ještě dobře vypadá. Palec nahoru. Sekre svobodná, ale si máte rád to starší ženy.
2: Takže... Jsme se dostali plný jinam než do Opavy, ale...
3: Tak jenom jsem vzkázal, protože já si myslím, že to je asi nejdůležitější od těch, kteří tam opravdu žijí, abyste věděl, no.
2: No a já to teda převedu už na to téma, které dneska máme, ne na seznamku. A to je to takový příběh. My jsme totiž zrovna včera s mým přítelem jsme měli chuť si zajít na minigolf. A zkoušeli jsme najít otevřený minigolf u nás v okolí, takže jsme přijeli do Kopřivnice, do Štramberka a všude bylo zavřeno, nikde nikdo. A prostě to odpoledne nám zůstalo tak nějak volné. Ale dočetla jsem se, že nový minigolf bude v Opavě. Tak kdy, jak, jestli nám můžete o tomhle projektu říct víc?
4: Tak moc rád, já věřím, že se nový minigolf bude všem líbit. Budeme otvírat na dětský den 30. května. A my jsme se rozhodli opravit a kompletně vlastně mít nový minigolf, ne opravit, ale mít nový, protože původně jsme chtěli opravit ten původní, protože jsme se rozhodli, že to je typ minigolfu, který už se vytrácí, moc není, ale velmi těžko se ty betonové desky opravují. No ale po povodní už bylo jasně rozhodnuto, že je v takovém stavu, že nelze opravit a proto jsme společně s německou firmou si nechali na zákazku na míru vyrobit úplně nové golfiště se všemi drahami a připravujeme celé kompletní zázemí, je tam nová zádlažba, zatravnění, sociální zázemí a takové občerstvení pro veřejnost a věřím, že se to bude moc líbit. Je to ten typický starý golf, který už moc není, není to ten adventure, ale je velmi oblíben.
2: Já se těším.
3: Já jsem totiž teď se přiznám, protože jsme řešili ještě technické věci a sledovali stream, tak jsem trošku uhnul myšlenkou. Je to to místo, které si pamatuju ze svého dětství v té jedné části opavského koupaliště?
4: Ano.
3: Ježíši Kriste, jo. První dva nebo tři jsem dával, a pak to bylo čím dál tím složitější, to je ono, že jo?
4: Ano,
3: jo?
4: Přesně tak.
2: Ale já jsem nadšená, že to bude ten starý klasický, protože ten já miluju. Kdy ho otevřete?
4: Bude se otvírat na dětský den,
2: jo, vy jste vlastně 30.
4: říkal. Května ano. A tuším, že ve 13 hodin.
2: Dobře, tak my tam budeme.
3: Já bych možná ještě u toho zůstal, uděláme se tak jako sportovní balíček. Co vy osobně, jako preferujete golf? Typuju, že i posilka, jako dostane palec nahoru. Já se zeptám ještě tak, pozor, na to nejsme připraveni, ale to asi víte, vydávám to hodně v Praze, jsou už i v Opavě nebo v nějakých těch parcích nějaká taková ta...
4: Workoutová hřiště.
3: Jo, přesně tak, ta posilovací... Ano, přesně, to je ten výraz.
4: Je to oblast sportu, která se velmi rozšiřuje, lidé jí mají více a více rádi a nejsou to jenom sportovci, ale je to i široká veřejnost. Můžete se protáhnout, procvičit a je to velmi přirozené, příjemné na vzduchu, čerstvý vzduch. Je tam spousta lidí, co tam provozují jogu, jenom tak, aby si prostě vyšli na čerstvý vzduch a měli aspoň nějaký pohyb. A těch workoutových hřiště se staví po celé Opavě více.
2: Můžeme zmínit třeba ještě nějaká další sportoviště, která máte rád v Opavě, nebo kam můžeme zajít si rozhýbat naše tělo?
4: Určitě, těch sportovišť je v Opavě celá řada. Teď asi nejnovější, co připravujeme, tak bude beach volejbalové centrum. Na něho se velice těším. Samozřejmě máme spoustu tenisových kurtů, máme baseballové nebo softballové hřiště, fotbalové hřiště, máme basketbal a teď připravujeme na léto nový streetball, na které se těší vlastně basketbalisti, protože to bude zase venku, takže budou moci děti chodit kdykoliv. Je to plavání, máme krásný zrevitalizovaný stříbrný jezero, takže z toho mám velkou radost a zmínili jsme tady minigolf a hned vedle je koupaliště a na léto je tam spoustu nových atrakcí, nová lehátka a celkově je to celé upravené a myslím si, že budou lidi a návštěvníci v létě spokojení.
3: Ještě jedna otázka, než si dáme kávovou pauzu, uzavřeme ten balíček, protože teď jsme byli de facto v letní sezóně, ještě mi napadá zima, já neznám nic hezčího než staré fotky Opavy, úplně mě mrazí, jo, přelom 19.

0: úpravy a otevření pro veřejnost. Teď tam vlastně začne už sezóna v srpnu, my vlastně na konci června se bude stavba předávat, bude se kolaudovat, bude tam probíhat nějaký testovací provoz a protože ještě doděláváme předprostor, tak aby bylo krásné zázemí, i když vcházíte na ten zimní stadion, tak budeme upravovat přilehlý park a celé parkoviště. Takže otevřeme zhruba v polovině září pro veřejnost.
1: Tak zatím to zní, první odnož Opava město sportu, že jo? Mm-hmm. Jo? Tak uvidíme, jaké odnože ještě, jaký se dočkáme dneska. Povídáme si s primátorem Tomášem Navrátilem, streamujeme dál na Facebooku Rádia Čas, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, vyzkoušejte i WhatsApp.
2: 7766 12 800.
3: Tento pořad vám přináší město Opava, místo, kde je lidem dobře.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Rádio Čas.

0: Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150

0: za 17,90 a svijanský más, světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
9: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
10: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
11: Hádej, kdo přijde na snídani.
12: Rádio Čas.
13: Spoustu zajímavého, co nestihneme ve vysílání Rádia Čas, doporučuji buď to v přímém přenosu, anebo taky v záznamu na Facebooku Rádia Čas, aktuálně streamujeme a stále je naším hostem velký srdcář, nic se na tom nezměnilo ani po roce, primátor Opavy Tomáš Navrátil, ještě jednou krásné ráno.
14: Ještě jenom taky krásné ráno.
15: Krásné ráno.
13: Takhle, už jste měli něco rozdřistané, tak asi jako by, je to se říká u nás v Opavě, rozdřistané a podobně.
15: My jsme se trošku zapovídali.
13: Ano, přesně tak.
15: No tak, protože to
13: hlavní
15: je
13: esenci, no, pověz.
15: No tak, protože to je moje teď aktuální téma a to je bydlení. My tady hledáme v Ostravě, ovšem může se stát, že tady po té hodině, co spolu mluvíme,
13: tak
15: možná půjdeme do Opavy. Takže jak to vypadá s bydlením v Opavě?
14: Aha. Připravujeme spoustu projektů na bydlení, protože Opava nezbytně potřebuje nové byty, zejména i městské byty, a to hlavně pro kategorii mladých lidí, mladých rodin. Dneska pro ně to bydlení je příliš jako drahé, nedostupné, ne, není to floskule, je to skutečně, že ta Opava má velmi drahé bydlení na metr čtvereční. Takže my připravujeme projekty, jako například v Dukelských kasárnách, kdy se rekonstruují a opravují staré budovy, které kdysi patřily vojsku, dnes patří městu, a připravujeme další formy individuální bytové výstavby, což je stromovka, která je za psychiatrickou léčebnou, a to je příprava pozemku, včetně vybudování infrastruktury pro bydlení pro rodinné domy. My vlastně v této chvíli máme připraveno 54 pozemků, máme vydanou územní rozhodnutí, probíhá stavební řízení a pokud vše bude probíhat v pořádku, tak bychom v září mohli nabízet prodej těchto pozemků a máme to udělané formou losu, protože jsme hledali nějakou metodu, jak vybrat, aby se z pozemky nespekulovalo, aby skutečně tam šli ti, kteří chtějí hned bydlet, stavět, tak se rozhodlo, že jsme pod cenou znaleckého posudku, abychom zvýhodnili ty, co mají našetřeno, chtějí si vzít hypotéku a chtějí prostě stavět. A bude to forma losu, kdy každý má možnost si dát přihlášku až na 3 pozemky, musí zaplatit nějakou kauci, tím dokáže, že to myslí vážně, že opravdu chce bydlet, a má tam potom stanovené nějaké podmínky, které musí splnit, aby za tuto zvýhodněnou cenu se k těm pozemkům dostal.
13: Mm-hmm. Pojďme ještě připomenout, jako my se totiž rádi utíkáme občas na pár dní do Prahy a občas se rádi procházíme ve Stromovce. Opava taky už bude brzy mít svou stromovku, tak jenom tak jako naťukněte, protože to s tím souvisí, že jo?
14: Ano, to je právě ona, tahle lokalita je Stromovka, my jsme záměrně tento název vybrali, velmi se nám líbil, máme i ořechovku například, ale tady je srnovka.
15: To už nemusíme jezdit tak daleko.
14: Ne, že bychom kopírovali, ale protože tam máme tolik ořechu, tak je to ořechovka.
13: Že Opava, malá Praha.
15: Ano.
14: No a budeme mít možná dřív než Praha celý obchvat města, takže budeme jako krásná předměstí Prahy.
13: Chystáte i blanku?
14: To doufám, že ne. No a bude to teda něco novodobého, co není. My jsme chtěli, aby to byl pilotní projekt. Bude velmi přizpůsobivý pro veřejnost, pro životní prostředí, protože tam budou stromořadí, budou tam velké placy veřejného prostoru, tráva, zeleň, stromy, takže velmi příjemné, bude tam psíloučka, sportoviště, takže to nebude takové jako typické barák na baráku, ale velmi, velmi vstřícný veřejný prostor pro tu veřejnost, aby v celé té lokalitě měli jako velký park, kde vlastně celá ta lokalita může chodit na vycházky, na procházky, na relax.
13: A ještě když jsme u těch staveb, myslím, že každé město má své takové bebí. Vím, že slavná byla třeba Jihlava i její prior, tak po druhé světové válce krásné baráky prostě v centru města padly za vlast a někdy v druhé polovině 20. století tam vyrostla takzvaná Slezanka. Mm-hmm. Myslím, že každé město to má. Nicméně Slezanka se mění, nebo spíš tak nějak nám mizí. Takže co místo ní bude, jak to vypadá, protože pár týdnů zpátky se řešilo velké drámo při začátku, že jo, při jakoby toho bourání, co se dělo a co tam bude tedy.
14: Ano, to má takový jako zajímavý průběh.
13: Jo.
14: Tak první bylo jako drámo, proč bouráme, když ještě jako nevíme, co dál bude. Přitom my jsme už několik let prezentovali, co jako máme v plánu, byly venku vizualizace nachystány ve výloze, vylepeny, ale to se může stát, to mi nevadí, ale ve chvíli vlastně, kdy došlo k části demolici, protože my jsme mohli zatím zdemolovat pouze to, co nám patří, my jsme o tu druhou část vedli soudní spor, který jsme mimochodem vyhráli, takže dneska nám Slezanka patří celá, takže budeme pokračovat a projektujeme i demolici, tedy zbývající části na levé straně. Nicméně ve chvíli, kdy se to zbouralo, tak se otevřel výhled na Konkatedrálu a teď vidíte z náměstí naše Slezské divadlo a Konkatedrálu a z toho jsou lidé unešení, strašně se jim to líbí, ten pohled je velmi specifický, je krásný, vidí tam ten parčík, no a začíná jako taková veřejná diskuze, na, jako velmi silná, velmi rezonující, s tím, aby se jako nic nedostavovalo a zůstal tam park a právě ten výhled. A my jsme se na základě toho na to snažili reagovat. No a vlastně budeme připravovat, no už připravujeme architektonickou soutěž a součástí té architektonické soutěže bude to, že budeme pořádat mezinárodní odbornou konferenci, kde budou účastní architekti, projektanti, urbanisti, zkrátka ti, kteří mají zkušenost celého světa na výstavbu a urbanismus z historických center měst. Mm-hmm. A budou potom i konference s veřejností, jak s tou odbornou, tak s tou laickou, kde chceme pozbírat veškeré náměty, nechat si to vysvětlit od těch odborníků, kteří tomu rozumí, jak to funguje, proč by se mělo zastavovat, proč ne, kde radši parky, kde to otevřít. A na základě všech těch výstupů bychom chtěli udělat vlastně zadání pro tu architektonickou soutěž, která by nám potom řekla, co všechno by tam mělo být. Ta naše vize je dneska otevřená, my jsme měli předpoklad, že by tam měl být multifunkční sál, protože ho v Opavě nezbytně potřebujeme, zhruba pro 800 lidí, dole podzemní parkoviště pro 230 aut na parkování a bytové domy po celé linii historického centra. Takže tohle potřebujeme do stavbu, já jsem přesvědčen, že nakonec se to lidem bude líbit, ten návrh, který vzejde z té architektonické soutěže, to centrum potřebuje prostě zahustit, potřebuje tam služby, potřebuje tam bydlení, Přesně tak, potřebuje tam dostat lidi a já si myslím, že to je správná cesta a že najdeme ten správný kompromis, který se bude líbit všem.
15: Ale je velmi pěkné, že nasloucháte svým občanům, nebo že to není jen tak si postavíme to, co chceme, takže to je... Co se tváříš, rádi?
13: Ne, já hledám dál Opava, město sportu, Opava, malá Praha, Opava, město, které naslouchá.
15: Ano.
13: A za chvíli pokračujeme dál.
1: Tento pořad vám přináší město Opava, místo, kde je lidem dobře. Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na rádi.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Rádio Čas.
2: Hity, které milujete, no a když se k tomu přidá ještě před víkendem srdcař, který má rád svou práci a není to fráze, tak to je prostě jako prima pátek s Rádiem Čas.
3: Naším milým hostem je stále pan primátor města Opavy Tomáš Navrátil. Ještě jednou krásné ráno.
4: Tak ještě jednou krásné dobré ráno.
3: Já bych možná ještě doporučila, prosím vás, pokud jste někde na internetu, zapněte si stream na Facebooku nebo potom si ho ze záznamu přehrajte, protože i mezi tady vstupy jsou tak zajímavá témata, že rozhodně se to platí a jinak tam můžete směřovat samozřejmě také svoje dotazy na pana primátora.
2: Ano, zvuk a obraz prý jsou super, já to konec konců vidím, takže všechno běží tak, jak má. Kdyby byla nějaká soutěž na hesla a mělo se říct Opava, tak myslím, že jedno z těch hesel rozhodně lidé z podvědomí prostě vytáhnou slovo Breda. Tak je to taky takový vlastně jednak slavná stavba, jednak osobnost, která vlastně s Opavou je spojená, ale hlavně budova, se kterou to teď vypadá, jak? Slyšel jsem dokonce i nový výraz Breda Point, takže Tomáši, povídejte, přehánějte.
4: Tak to je asi pro všechny přesně taková jako srdeční záležitost, taková jako láska, ta Breda. No my budeme 13.6. otevírat Breda Point, což je přízemní prostor této budovy. Bude tam celodenní program, bude tam DJ, budou tam ochutnávky, pití, jídla, budou tam drinky specifické a bude tam vlastně diskuzní téma o celé Bredě, o nějaké historii, o budoucnosti, kterou připravujeme, která vlastně v současné chvíli my už máme schválenou celou studii a bude se projektovat, takže už tu naplněnost celkem máme vymyšlenou. Myslím, že se to lidem bude velmi líbit, protože i na střechu se nám podařilo i s pomocí nakonec z dohody s památkáři dostat restauraci a kavárnu s takovým ochozem, takže vlastně budeme fungovat i na střeše. Dokážeme do té budovy dostat loutkové divadlo, které dneska vlastně už dožívá, takže bude dole loutkové divadlo.
2: Tam bude loutkáč.
4: Ano, yeah. Ano. A vlastně toho 13.6. vlastně se lidé budou moci dostat, protože my jsme chtěli, a celá ta myšlenka byla, že po celou dobu ten dům bude zpřístupněn, že bude otevřen, aby tam lidé mohli chodit. Takže Breda Point je to, že se tam budou dělat kulturní a společenské akce, různé výstavy, budou tam přednášky, různé tematické okruhy a bude to pro veřejnost, bude tam bar, takže lidé budou obsloužení, vedle je kavárna a je to do takového surového stavu, tak aby se to dalo používat, budou už konečně ty skleněné vitráže otevřené, nebudou zadělané, tak aby šlo do budovy vidět a teď, když se to otevřelo, jak se to prosvětlilo, tak je to prostě velmi, jsou to velmi krásné prostory a vlastně současně probíhá oprava té kupole slavné, která je u toho schodiště. První fáze už je hotová, to znamená to kompletní vyčištění a teď v druhé fázi bude probíhat výměna luxféru. A bude tam takové okénko, aby vlastně lidé se mohli dívat přímo na tu práci, jak probíhají, takže tím je dostaneme vlastně do toho baráku a ten dům znovu ožije a bude tam dýchat a mít lidi.
3: Jasně, já myslím, no, že bychom to mohli naprášit i našim posluchačům, protože vy, co sledujete na Facebooku, už to víte, ale Breda teď je odhalila nové tajemství.
4: Ano, je už druhé.
3: Je už druhé.
4: A jsem zvědav, ještě při rekonstrukci, zda na něco narazíme. Poprvé jsme vlastně narazili na skryté a nikde nezakreslené schodiště, které se uchovalo ve velmi pěkném stavu. A teď nově je tam skrytá místnost, která je asi 6,5 metru na délku, 3,5 metru na výšku a necelé 3 metry na šířku. A nevíme, co tam ještě je, zatím se to zkoumá, vlastně my teď musíme postupovat s památkáři, kteří vlastně navrhnou, jakým postupem se do té místnosti dostat, tak abyste neporušili žádnou klembu nebo něco, co by tam mohlo být památkově chráněno nebo zajímavého nebo vzácného. A byli jsme z toho všichni unešeni, protože prostě Breda otevírá tajemství, o kterých nevíte a my je nacházíme a tak je to prostě, když si řeknete, že někde po stolet tak jste jako první a nikdo to 100 let neviděl, tak je to velmi pěkné.
2: Co byste chtěla, aby tam spíš bylo, buď to velký poklad pana Bredy, nebo tělo milenky pana Weinsteina? Co by bylo jako lepší?
4: Já vždycky jako se říkám ze srandy, hele, jak tam najdete tu truhu, okamžitě mě volejte. A já nevím, co tam bude. A třeba na tom schodišti byly zachovány původní malby, které jsou opravdu velmi pěkné. A ta sranda vždycky u toho musí být, třeba tam nějaký poklad skutečně bude. třeba si tam pan Weinstein schoval nějaké
2: tak
4: svoje.
2: Tak ne, nadarmo to bylo, už i v té době, kdy vlastně Breda jela někdy v těch 20. 30. letech a podobně, tak i tehdy to bylo vlastně tajná místnost? Chápu to tak, nebo vlastně?
4: Se vůbec nevědělo.
2: Jo.
4: Ona byla skryta, ona není nikde v dokumentacích.
0: Girl.
4: Vlastně.
3: Třeba magie.
4: Si to pan Weinstein schoval a záměrně to prostě jako schovali, to se prostě ještě neví.
3: Já se na to úplně těším, kde se to dovíme, máte nějaké stránky, tajná místnost.
4: To se bude zkoumat. No. Ve chvíli vlastně, kdy se do té místnosti jako dostaneme a budou to řešit jako památkáři, tak vlastně se dozvíme více o tom, proč tam vznikla, jestli byla náhodou, jestli se udělala záměrně a potom se zabetonovala a schovala, nebo to byla jenom nějaká chyba v projektu, tak to prostě jenom zazděli a to nevypadá jako blbě, že tam je prázdná místnost, která se nepoužívala, to ještě neznamíme.
3: No, kdyby tam byl poklad, tak ten poklad by se v podstatě mohl dostat klidně i do nové vizuální identity města Opavy.
4: Třeba.
3: To jsem vám teď tak vymyslela. Protože to se taky chystá.
4: Ano. Z toho mám obrovskou radost, protože my jsme velmi dlouho neměnili logo a vizuál města. Už jsme s tím měli velké problémy, to logo už je skutečně zastaralé. Jsou tam špatné barvy, je nepestré, je malé. A tak jsme se rozhodli asi zhruba po 10-15 letech, po 20 letech dokonce, že vizuál a identitu města změníme. Na to jsme si přizvali partnery z Czech Designu, kteří jsou velmi erudovaní odborníci v této oblasti, mají s tím zkušenost a vlastně probíhá teďkom ta soutěž. Ono to není jenom o novém logu, ale celkově vizuálu, které bychom měli používat my jako město na weby, na rolapy, barevnost a různé šablony. Měla by se používat všude, ať se s tím jako lidi stotožní, ať je to jako naše. A je to velmi těžké, protože i my v nás máme tu Opavu, jako ty pocity každý nějak jinak a tak do toho svážíme, dáváme ty svoje, a ty to srdíčko, někdo má zas perlu, je to prostě ta perla Slezka a tak dál. A jsem sám jako zvědav, co z toho vypadne, protože ty první návrhy, které jsme vybrali, protože vlastně postoupili 3 designové studia, zejmé návrhy, tak já se na to strašně těším, protože ty návrhy byly opravdu krásné a myslím si, že celkově to dopadne velmi dobře a bude se to líbit, bude to čtivé, bude to líbivé a naši občané i turisté, kteří k nám přijedou, návštěvníci, se s tím velmi lehce stotožní.
2: Jsem hledal v šuplících nějaké své kresbičky, protože mě se nikdo neozval, když jedna posluchačka řekla, že maluji, jako by bylo 4 nebo 100,
3: ano.
2: Takže nevím, ale dobře by se to pamatovalo. Jo?
3: V tom rozpětí.
2: Vzpomínáme na Ostravu a 3 vykřičníky a každý jako žehrál na to, že jo, a dneska jako...
4: Ale to jsme na tom podobně, žena říká, že jsem se zastavila moje kresba v 6 letech, takže...
2: No. A já si teda udělám výjimku, tímto zdravím naši kolegyni Denču, která to bude stříhat. Deny, promiň, ale my si dáme ještě jeden mikrovstup, protože chceme pořešit sezónu, která teprve začíná. V Opavě se toho děje tolik, že...
3: A ještě jsme to nestihli, jo, prostě,
2: takže,
3: no,
2: takže
3: nestihli.
2: Jako, soráč.
1: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
5: Radio Čas.

0: snídani. Rádio
1: Čas. Tak doufám, že už jste všichni uhádli. Stále je s námi, mimochodem i na streamu na Facebooku Rádia Čas, v přímém přenosu, ale potom i v záznamu, primátor Opavy Tomáš Navrátil a je o čem mluvit, protože si povídáme vlastně už v druhé polovině května a už nám to sluníčko, to studio krásně vyhřívá, a protože všichni půjdeme ven, Opava to chystá opravdu víc než dost. Něco doslova klepe na dveře, protože se blíží mimo jiné i Den dětí, Tomáš, je to tak,
2: ano,
1: že?
2: Ano, tak.
1: Takže povídejte, přeháníte ještě jednou hezký den.
2: Tak hezký den, ještě jednou všichni zdravím. Určitě já už se leta nemohu dočkat. Já myslím, že jako valná většina všech lidí. Teď nám hodně pršelo, ale to je velmi dobře. Připravujeme den dětí 30. května. Já myslím, že bude připravený velmi krásný program. Současně otvíráme také koupaliště městské, otvíráme nově opravený nebo nový minigolf. A je připravený zábavný program pro širokou veřejnost, aby se tam pobavili i rodiče s těmi dětmi, ať si užijí takový krásný den celodenní. Nedávno nám proběhl krásný takový festival foodový, a to byl festival z lásky, my jsme tam byli spolupracující. No a připravuje se Slunovrat, což je velmi krásný kulturní festival, který u nás je. A na celé léto připravujeme kulturní akce na Ptačím vrchu, které vlastně pořádá Opavská kulturní organizace, a jsou to nejrůznější jako letní kino a představení, spolupracuje se s Arkády a podobně, takže já myslím, že ten program bude pestrý. No a na konci léta nás čeká největší koncert v Opavě, Holba Rock na grilu, na který se moc těším.
1: Naši kolegové z Rádia Čas Rock, velcí srdcaři, si to užívají. Ty poslední roky naštěstí vyšlo počasí, tak doufám, že to vyjde i letos. V podstatě mám pocit, že Opava se teď stává čím dál tím víc městem festivalu. Je to tak, že? I ano, romský festival.
2: Ano, máme tam i romský festival, který je taky velmi oblíbený, má velkou návštěvnost. No snažíme se, aby ta kultura se do toho města dostávala nejrůznějších formách, a ty festivaly opravdu každoročně jsou lepší a lepší, přitahují větší pozornost, chodí více lidí a myslím si, že ty programy jsou opravdu připravovány jako velmi precizně, tak aby zaujali širokou veřejnost. Ať to není úzce specifické, a tím se stávají jako mimořádnými.
1: Čistě náhodou, nevíte o nějakém bytě? 2+1, pozor, ale máme vysoké nároky, jo. 2+1 a víc, minimálně 60 metrů, nízká zástavba, cihla, ideálně teráska nebo balkon, výhled do zeleně, příroda blízko.
2: A vidět na pradět?
1: Jenom se ptám pro nejmenovanou kolegyni, jenom kdyby náhodou.
2: Tak jako zbožné přání na pohled.
1: Dobře, děkuji, tak se spojte, když tak.
3: Dobře, tak já moc děkuji. Asi už jenom slovo závěrem. Já si tak říkám, jako jaké, protože od té doby, co jsme se neviděli, těch akcí a toho všeho, co jste zase stvořili v Opavě, je tolik, tak možná, co byste popřál Opavě a co byste popřál sobě do toho dalšího období, co se neuvidíme.
2: Tak určitě, abych dále mládl, teda nestárnu. Miluji Karla Gotta, být stále mlad. Popřál bych Opavě, ať je dál taková, jaká je, protože je plná fantastických lidí, kteří mají velké srdce. Je to historické, překrásné město, které má svoji identitu, kulturu, tradice, a tohle, ať se v té Opavě jako nikdy nestratí. Pokud toto tam zůstane, tak tam zůstane ta duše a budou tam ti dobří lidé žít, a přeji strašně, aby se rozvíjela, protože jí to chybilo a strašně si to zaslouží, byla nejzničenějším městem po druhé světové válce a opravdu si zaslouží tu pozornost a výstavbu, a myslím, že je na to nastartovaná a připravena.
1: A vy si taky někdy odpočíňte, Tomáši. Moc krát děkujeme. Primátor Opavy Tomáš Navrátil ve studiu Rádia Čas a dřív než do roka do dne opět na viděnou. Krásný víkend.
2: Děkuji moc krát za pozvání, bylo mi krásně.
0: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Pohodové ráno, Rádio Čas s vámi. A no já teďka nemůžu mluvit, protože Ráďa začal ukazovat něco,
1: znakomá
0: že nějakou
1: řeč.
0: Hlášku. Ne, on víš, kdy to dělá, no, že chce něco říct, neřekne to a tak udělá takový jako pohyb.
2: Ne, já jsem věděl, že něco řeknu a že možná se stoupím o další stupínek.
0: Tak
2: ale ještě zatím ještě ne. Připomíním jenom otázku. Aleš Klubal je s námi. Ahoj.
1: Ahoj,
2: pane kolego, před víkendem krásnou směnu přejeme. Ptáme se.
0: Jak daleko jsou od sebe buď tvoje děti, anebo ty se sourozencem?
1: Aha, tak já mám jedináčka, nevím, jestli bych chtěl někdy bratříčka nebo sestříčku, každopádně si na to strašně zvyknu, že je sám, jo, že má tu pozornost, že má úplně všechno a potom ty děti, já bych to preferoval jako rok, rok a něco, protože když to je s nějakým odstupem, tak oni se na to zvyknou a už nechtějí a prostě, jo, ztratí tu pozornost rodičů a mají všechno a je to jedináček.
2: Tak to je vlastně syn z oficiální manželství a právě ty starší dcery, tam. Tak ty byly o kolik? No a to jsem chtěl říct, no.
1: Ale jako v pátek mě takhle ozbrojit, jo, to není hezké.
0: Rádě vždycky Alešovi udělá doma průšvih.
2: Já?
0: Jak ti jde žehlení doma?
2: No. Zase ze mě děláte toho pana zlého.
0: Tyček, a kolik sudků už máš do pekla?
2: Ještě jeden a půl zbývá.
0: No, tak vidíš.
1: Ale já mám sestru a ta sestra je asi o rok, roka půl a strašně dobře jsme si rozuměli a kvituju to být dva.
2: Vlastně,
1: no, je to fajn, když je ten věkový rozdíl, jo, nerozumíte si, ale když my jsme byli takhle dva, vždycky jsme se sebrali jako koně, ale potom za půl hodinky už to bylo všechno cajku a to je krásnější dětství, takové.
2: Máte, teda, pardon, jako takhle jsem oslovil lidi, ale máš tam toho strašně moci na WhatsAppu, Rádia Čas, protože naši posluchači píšou a tam se čísla opravdu různí, no, takže jinak krásný víkendový čas, dobré ráno Moravo s Rádiem Čas opět v pondělí 6:00 a...
1: se chtěl ještě zeptat, jak se má tvoje dcera.
0: To bylo na koho?
1: Na Ráďu.
2: Moje ne, ale já jsem měl málem dítě.
0: Jo?
2: Jestli my na sebe práskneme všechno, tak...
0: Ty jsi daroval.
2: No,
0: můj kamarád takhle má.
2: Aha,
0: ne, ale opravdu, no, on má je daroval.
2: Ale matka přijde,
1: já jsem to takhle vystřelil úplně, jakože tě odzbrojím.
2: Zpětně to vidím, že to bylo nejlepší rozhodnutí matky přírody, no.
0: Takže to nevyšlo.
2: Nevyšlo to, bohužel, no. Matka příroda potom řekla...
0: A chtěl bys být potom v kontaktu?
2: Ježišmarja, jdeme dál. žaludku, takže tak, jo. Tak jo, Ali, krásnou směnu.
3: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
10: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
9: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
10: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
9: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
12: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
13: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
14: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
15: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
16: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Brně na ulici Milénova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
17: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
16: Evropská unie chce zpřísnit pravidla pro obaly. Karviná bude mít nové inhalátorium. Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Evropská

0: 000 korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: V Karvinském parku Božiny Němcové vzniká nové unikátní inhalátorium. Sloužit bude jako relaxační stavba, která využívá stejně jako v lázních jodobromovou solanku. Více nám k tomu řekla mluvčí města Monika Danková.
2: Na staveniště už dorazila první várka trnkové výplně, která bude součástí speciální stěny, po níž bude stékat jodobromová solanka. V současné době jsou hotové základy objektu a v nejbližších týdnech začne stavba nosné konstrukce. Trnkové větve se budou na stěnu následně instalovat tak, aby vytvořily specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty.
0: Projekt zahrnuje revitalizaci bývalých koníren a má být dokončen v polovině příštího roku.

0: tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pátek, ano, tak to už je den, sympaťák, před námi víkend, bude samozřejmě hokejový, budeme fandit s vámi, bude plný zajímavých akcí, chystáme návštěvy, grilovačky, kolo, výlety, fotbálek a tak dál a tak dál. No a bude to také víkend s dobrým počasím, jak už jsem se dopředu díval, a kdo ne, že vždycky nás zajímá, jaké to

0: čo čipe.
1: Dneska se na Rádiu Čas ptají mý kolegové, zeptám se i já, jak věkově jsou od sebe vaše děti. A já jsem si říkal, že tenhle ten příběh, který jste poslali na WhatsApp, ten krásný pohádkový příběh od Jany, musím určitě přečíst. A Jana píše, bylo nebylo, malinké království, do kterého se narodily tři dcerky.

0: První a druhá přišly na svět po dvou letech a ta třetí po čtyřech. No a vyrostly z nich krásné, hodné a navíc chytré princezny. No řekněte, nežijeme si jako v pohádce. Tím děkuju, že máme štěstí, že je to náš pán král, takový ten úžasný manžel a táta. A dcery ho moc milujou a jsou fajn a dělá nám to radost. Tak to věřím, zdravím všechny, Jana. Jano, moc děkujem za tenhle ten krásně napsaný pohádkový příběh, to se krásně četlo. A Lucka napsala, já mám děti od sebe 6,5 let, dceři bude 8, malému je 14 měsíců a zatím spolu vycházejí fantasticky dobře. Co bude za pár let? Je tady otazník, to nevím. Tak držím palečky, aby to vyšlo, ale každopádně budu rád, když se přidáte na naše téma. Jak věkově jsou od sebe vaše děti? Můžete samozřejmě Facebook, WhatsApp a pokud chcete hlasovku, klidně 776612800, rád přehraju. Tak jo, zpátky hity, které milujete, úžasný pátek.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Toto je...
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
7: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
8: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
1: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
9: Hity, které milujete.

0: řeknu vám, tohle bude velmi zajímavé ve středu v 8 ráno v našem studiu. Autor knížky o Michael Jacksonovi David Byle. Řeč bude o králi popu. Nejen to zajímavé povídání, ale takzvaně i to za tou oponou, co se moc neví, o čem se moc nemluví. Prostě se to tutla. A ty knížky to mají v sobě a tak tohle povídání o králi popu bude určitě velmi zajímavé. Takže ve středu buďte u toho, hodinu s králem popu si nenechte uchýt. Teď tady mám pro vás předpověď za chviličku, co jste možná nevěděli o kávě. No a dál hity, které milujete, pohodový pátek.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní páteční den.

0: Nevím, jestli to máte podobně, ale já bez kávy po ránu prostě nefunguju a když jdu do studia, tak sebou nesu kafe, to je úplně ten základ života. A mě tak zajímalo, jak jsme na tom ve srovnání se světem, jací jsme v tom pití kávy. A tak jsem se dozvěděl, že se pohybujeme ve spotřebě lehce pod průměrem. Ročně vypijeme 4,3 kg kávy na hlavu, což je méně než ve Švýcarsku, Německu anebo Itálii. A tady je ta topka, to jsem také hledal, jo, kde se kafe prostě pije nejvíc, kde je to takový takzvaný rituál. Takže Finsko je absolutním světovým rekordmanem v konzumaci kávy a průměrný Fin vypije přes 12 kilo kávy ročně. Tak já jsem asi ten průměrný Fin. Jinak ty severské státy, jak se tady píše, tak celkově dominují tomu žebříčku a druhé místo patří Norsku a potom následuje Dánsko. Tak pokud jsem vám udělal chuť na kafe, dobrou chuť a já k tomu přidám hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
10: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
11: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
10: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
11: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
10: Enerspot.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
12: Rádio Čas. Hity.

0: Když je za oknem modro a sluníčko se může takzvaně rozdát, tak myšlenky na víkend jsou určitě silnější. A tak po desáté tip na fotbal a pokud se o víkendu chystáte, pánové, něco doma opravit, tak já přidám i výčet prací, do kterých se nám vůbec, ale vůbec nechce. Hotel Šešklubala, ať je pátek s rádiem čas skvělý, prostě ať to příjemně utíká společně. No a nejnovější zprávy máme pro vás s Kristýnou Kubánkovou. Bude 10.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte Business Packet za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
4: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte ve Frýdku místku na Malém náměstí, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Letní prázdniny se prodraží. Ostrava podpoří revitalizaci hřbitovu. Zlín bude mít nové kulturní centrum. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Letní prázdniny už se nezadržitelně blíží. Rodiče by se ale měli připravit na to, že například tábory oproti loňsku zdražily, někde dokonce až o 10%. Dražší budou podle odhadů ekonomů také dovolené, a to jak tuzemské, tak i zahraniční.
5: Morava aktuálně.
4: Město Ostrava opět podpoří revitalizaci ostravských hřbitovů. Pro rekonstrukci a obnovy míst je vyčleněno 41 milionů korun. Které konkrétní části a jak budou revitalizovány, tak to nám řekl náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč.
6: I v tomto roce město podpořilo opět obměnu hřbitovů a těchto sakrálních míst. Kromě ústředního centrálního hřbitova na Slezské Ostravě se dočkají proměny i Mariánské hory, Vítkovice, Krásné pole, Radvanice nebo Polanka. Při těchto projektech budou vesměs vznikat nové oplocení, budou upravované pohřebiště.
4: Součástí revitalizace bude i další rozvoj hřbitova, jako je například vybudování kolumbária. Zlín bude mít nové kulturní centrum. V Malenovicích vznikne v místě bývalého kina Květen a nabídne prostor pro koncerty, vystoupení školy, spolky i komunitní akce. Z někdejšího biografu se má tak stát moderní multifunkční místo pro kulturní život místních.
5: Rádio Čas,

0: Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale co ti napsala sestra? Ružovou.
4: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
3: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Aneb, byla to lila.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc. A to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete.

tenkrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

Je tady pátek, počasí přeje modrá obloha, o víkendu taky sluníčko, jak jsem se díval už dopředu, takže tohle určitě potěší. Ještě k tomu mít 2 dny volna a není co řešit. Tak já věřím, že jo, že nám to vyjde, že bude to volno a že si užijeme ty aktivity, které už teď plánujeme úplně na plné pecky. Hotel Škubala, ať pátek s rádiem čas příjemně utíká, a dneska se ptám, jak jsou věkově od sebe vaše děti. A přidala se Jana na našem WhatsAppu, časáckém WhatsAppu, a píše: nejstarší syn 19 let, mladší syn 16 let a dcera 2 roky. Tak to už je pořádný odstup. Ale píše: vztah mají úžasný a učí lumpárny. Prostě to funguje. Facebook, WhatsApp, klidně se zapojte a přidejte. A protože se blíží víkend a dneska třeba se bude i trošku uklízet, nakupovat a tak dále, něco opravovat doma, tak na které domácí práce my muži, které prostě nemusíme, které vymlouváme se a tak dále, tak je taková ta pomyslná hitparáda za chviličkou. A teď hity, které milujete, jsme Radio Čas. Radio Čas.

0: Vašimi pátečními parťáky je Rádio Čas a také nebo jsou Rádio Čas a Aleš. Možná už i teď v práci si jen tak v hlavě píšete ten seznam aktivit, co o víkendu podniknete. A pokud jste takzvaně fotbaloví, tak si určitě nenechte ujít tento tip.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: O víkendu nás to bude určitě hnát ven, počasí skoro letní, a tak třeba využijete tento tip. Fotbalový klub MFK Havířov zve všechny fandy na další domácí zápas 4. Moravskoslezské fotbalové ligy. Hraje se tuto neděli, tedy 24. května od 10.15. No a havířovští tentokrát přivítají fotbalisty z Zábřehu na Moravě. Tak za chviličku, víš nevíš, náš rádiový kvíz samozřejmě v akci Radim Sobislav s Lenkou a dneska také Kristýnou. A dál hrajeme hity, které milujete, ať je pátek s rádiem čas příjemnější. Takže posílám za vámi.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90.

0: Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
2: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
1: Fakt?
2: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
1: Tak jedeme.
2: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
8: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
9: Rádio Čas.

0: I tady bych začal, víš, nevíš, tady víte, z čeho se my muži nejvíce vymlouváme, když náš protějšek poprosí, že by se to mělo udělat. Tak si tipněte, já vám to za chviličko samozřejmě z rádia čas prozradím. A ještě jednou víš, nevíš, teď ale s kolegy Raníčky, to znamená Radim, Lenka a dneska také Kristýna. A klidně i vy, věděli byste.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1859 se narodil spisovatel Arthur Conan Doyle. Jakou stvořil postavu?
3: Tak říkej.
4: Sherlock Holmes.
2: Ano. A jaká je slavná londýnská adresa?
4: Baker Street.
2: Přesně to.
5: Prosím si potlesk.
2: Věděl jsi to. V roce 1980 byla na trh uvedena videohra Pac-Man. Kolik duchů v této hře toho Pac-Mana pronásleduje?
5: To je duch?
3: Já jsem tomu říkala...
5: Já jsem myslel, že to je naštvený smajlík nějaký, který
2: je
5: požírá.
2: No to je ten Pac-Man právě.
5: Jo, fakt?
2: To je ten Pac-Man.
3: Já jsem se hodně dlouho myslela, že se to čte jako PC-man. Já jsem to říkala, že PC-man. A je to Pac-Man, no.
2: Spoustu věcí to najednou vysvětluje, ale...
3: Tak jsem byla mladá.
5: Myslím, že tě nemá ráda.
3: Trošku jsem to zacítila. Tak čtyři duchové tam byly.
2: Ano, v roce 1987 začalo první mistrovství světa v rugby. Kolik hráčů na hřišti má jeden tým při klasickém rugby? Tak se aspoň typně.
5: No, šest mi napadlo, no.
3: Je taky šest.
2: Fakt? A je to o 9 víc, to 15.
3: Cože?
2: Takže je tam celkem 30 lidí.
3: 30 lidí tam
5: zmívalo. No to jsou ty slavné scény, jak jsou pokud na sobě podobně a jsou spocení v těch trenkách a
3: jsem
5: podobně.
3: Jsem nepochopila.
2: A když rugbysta dostane žlutou kartu,
5: ještě?
2: Co tak musí udělat? Buď se teda musí omluvit rozhodčímu, nebo si odpíkat 10-minutový trest, anebo nemusí nic, protože je to pouze varování.
3: Tak já myslím, že 10 minut.
5: Mně se líbí to, že řekne promiňte.
3: Já bych ho potrestala.
5: Jo, promiňte. Ale dáma má přednost, necháme to Lenči, ať má ten potlesk.
2: Ještě, že zí to nechal, protože ten potlesk půjde. Je to dobré. A to je všechno.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní páteční

Hity, které milujete.

0: jsem rád, že u vás hraje Rádio Čas. Já to řeknu takhle, některé domácí práce, ano, obecně patří k velmi neoblíbeným, a to bez ohledu na pohlaví. Jak je známo, tak ženy většinou to zkousnou, že udělají, co je potřeba, za to my muži jsme takový mistři výmluv. Takže pánové, z čeho se vymlouváme nejčastěji? Takže mám tady jedničku, státu žehlicího prkna. Dvojka je tady umít záchod. Následují nákupy. Řeč samozřejmě není o výběru nové televize, kola nebo počítače, ale mluvíme o těch nákupech pro rodinu, másle, mléku, já nevím, bramborách, chlebu. Nedej bože o nákupech oblečení pro děti, které zase povyrostly. Pak jsou tady třídní schůzky. Tím bych to uzavřel. Tak co, pánové, sedí to? No, já bych se možná v tom trošku viděl. Já bych z toho vytáhl ty třídní schůzky. Ty jsem doopravdy nikdy nemusel. To už vždycky musela obstarat manželka. Tak dobře, já to vidím. Pánové, dámy, na muziku z Rádia Čas, a to jsou dál hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Ty, které milujete. Radio Čas.

0: Přiznám si, už pomalečko začíná myslet na oběd a dneska, a to už jsme s rodinkou domluvili včera, jdeme na pizzu. Přesně tu dobrotu, kterou budu za chviličku servírovat sobědovky Rádia Čas. Takže rád popřeju dopředu dobrou chuť, držím palce. Teď novinky ve zprávách s Kristýnou Kubánkovou, bude 11. A od Aleše Šklobala tady z časáckého studia. Dobré dopoledne.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
6: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
7: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte ve Frýdku Místku na Malém náměstí, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Evropská unie chce zpřísnit pravidla pro obaly. Frýdek Místek bude mít nový sportovní areál. Luhačovice chystají velkou proměnu centra města. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Evropská unie chce od srpna zpřísnit pravidla pro obaly. Nově mají být jednodušší a lépe recyklovatelné, aby se snížilo množství odpadu. Tuzemští potravináři i obchodníci ale tvrdí, že na změny nejsou připraveni a žádají tak odklad. Podle nich by nová pravidla mohla domácnostem zdražit nákupy až o 2000 korun ročně.
8: Morava aktuálně.
7: Frýdek Místek chce vybudovat nový sportovní areál s ploveckým bazénem a další krytou ledovou plochou. Sportoviště by mělo vzniknout na městských pozemcích poblíž haly Polárka. Projekt chce město dokončit příští rok a v roce 2028 by chtělo vybrat zhotovitele. Luhačovice chystají velkou proměnu centra města. Radnice obyvatelům už představila revitalizaci náměstí 28. října. Více podrobností dodává starosta Marian Ležák.
9: Cílem revitalizace je, aby bylo náměstí uživatelsky komfortní a sloužilo pro konání kulturních akcí. Zásadně také ekologická stránka projektu, kde je celkové řešení přizpůsobeno propustným plochám s ohledem na změnu klimatu a součástí revitalizace bude i navýšení množství zeleně. Na náměstí vzniknou nová mlžítka, vodní prvek i místa určená k posezení a relaxaci.
8: Rádio Čas, sport.
7: Fotbalová šance Národní liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu 23. května nás čeká několik utkání. Od 14 hodin se na domácím stadionu představí Baník Bčko proti

0: na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale co ti napsala sestra? Ružovo.
4: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
3: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Aneb, byla to lila.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: obědy chutají nejlíp, voní trošku, že jo, už víkendem a po nich jenom chvilka jdeme domů a jdeme rovnou na víkend. Takže ať to platí, ať chutná obědovka z Rádia Čas. Dneska budu servírovat tu křupavou voněvou pizzu a hrajeme za chviličku, takže držím palce. Důležité je, aby ve vaší firmě hrálo Rádio Čas, protože na to se budu ptát. Takže od Aleše Škubala, ať chutná obědovka, ať chutná páteční dopoledne s Rádiem Čas, ale teď i hity, které milujete. No a za chviličku na to věčné téma, proč je tady víkend, možná vyrazíme na jedno to orosené, nebo dvojku bílého, a tak věčné spory. Škodí alkohol? Jak to vidí odborníci? Co je málo, nebo co je takové to pro zdraví a co už je moc? Tak na toho panáka pozvu za pár minut. A teď hrajeme.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je s vámi a já tady mám ty věčné spory, jestli tady škodí alkohol a nebo neškodí. Určitě je tady víkend, o víkendu vyrazíme na nějaké to jednoodosené, možná k hokeji, že jo, tady se to také z té ledničky bude vytahovat do 106. Takže jaká je ta doporučená dávka bez těch zdravotních rizik? Odpověď je tady jednoduchá, v tomto průzkumu nulová. Jinak to přiměřené zdraví je 20 gramů pro ženy, 40 gramů pro muže, tedy denně. To je ta doporučená, taková ta společenská hranice, ne zdravotní. Protože alkohol, a tady je to červeně napsáno, působí úplně na všechny orgány v těle. No ale pravda je, že po té malé štamperličce se nám spí lépe. To si tady myslíme. Nakonec to je vyzní úplně pro tělo jinak. Možná usneme rychleji, ale kvalitněji se rozhodně nevyspíme. Tak a platí, že kapka něčeho ostřejšího je proti bacilům. Tak tady se píše právě na toto téma. Na vnějšek těla ano, líh dezinfikuje, ale v lidském těle naopak imunitu potom snižuje. I ta obrany, schopnost sliznic je narušená. Takže já nevím, jak tohle to soudit, ale moje babička vždycky říkala, pil, umřel, nepil, umřel také. A když ležím s, já nevím, s angínou, nebo mě bolí v krku, tak ta slivovička, já mám takový pocit, že to funguje. No ale to si musí každý probrat. Jinak přeju samozřejmě pohodovou neděli, sobotu i s kapkou toho ostřejšího, že jo? Přece jenom máme tady víkend. Tak a já dál posílám z Rádia Čas hity, které milujete, věřím, že i dál budou krásně ladit.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: 14 stupňů Celsia.
1: Tak a já to dokončím. Říkal jsem tady k počasí, že venku už to pomaličko voní létem. Půjdeme do plavek a ty samozřejmě nic neschovají. A tak nastartujeme diety a tady platí, že málo která funguje. Prostě chce to odborníka. A já bych věděl, jak na to na televizi Relax. Každou středu od 16.55 série videopodcastu s předním českým odborníkem na léčbu obezity a je to doktor Evžen Machytka. Tady se rozvíjete ty nejnovější metody léčby a rady, jak zdravě hubnout. Jinak repríz vždy v sobotu, to znamená zítra po 14. hodině, kdybyste to přes týden nestihali. Tak k tomu, k té dietě, a to platí asi pro každou, přeju pevnou vůli, když se do toho pustíte. Jinak z Rádia Čas samozřejmě dál hity, které milujete.
0: Rádio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Páteční oběd, ano, může být ve spěchu, může být o tom, co zbylo doma ze včerejška, může být v restauraci, v rychlosti u stolu, na firmě, nebo já nevím, v pohodě, v klidu, s Rádiem Čas. Ano, právě teď startuje obědovka Rádia Čas, i dneska poukaz na pizzu a pochutná si, jestli se dobře dívám, Radka tady pokud zvedne telefon a pochutná si se svými kolegy. Takže telefon připraven, já to jdu rychle vyzkoušet. Včera se nám obědovka nepodařila, ale já vždycky říkám, ano, pracovní povinnosti a někdy nemůžeme být telefonu, prostě to nejde. Tak já to vyzkouším, třeba to dneska vyjde na 100%. Takže 7 a ještě 1. Ale jo, zvoníme, takže dneska ten předpoklad, že by to mohlo dopadnout dobře, je. Jak jsem říkal, na druhé straně by měla být Radka, já věřím, že ty páteční fofry, ano, je to tady. Aleš Šklubál, Rádio Čas, obědovka. Radko, zdravím.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Mluvím s Radkou.
2: Ano, ano.
1: Radko, vy jste zaregistrovala svoji firmu do obědovky a pam, pam, pam, je to tady, voláme.
2: Super, super.
1: Před jakou dobou jste registraci?
2: Minulý týden.
1: A už je to tady, vidíte, super, jak to funguje, super. Jak to jde rychle. Štěstí se do vás usmálo i chuť. A vůbec při pátku, je čas na oběd, už jste to stihli?
2: No, teď máme zrovna pauzu.
1: Máte pauzičku, takže jdete na oběd. A takhle, je to z krabičky z domu, anebo jste v restauraci?
2: Ne, z domu, krabička z domu.
1: Co si nesete dneska?
2: Bramborový guláš.
1: Ale víte co, to už jsem dlouho neměla. Miluju bramborový guláš. Máte ráda pizzu?
2: Pizzu? Máme rádi pizzu? Jo.
1: Pravdě, musela jste se poradit, jo. Dobře, tak jo, tak za chviličku možná přistane ta pizza u vás na stole, že si dáte to repete, ale Radko,
2: jako
1: já... Ano, já poukaz pošlu za chviličku, vy jenom zavoláte a máte to na stole. Ale já ještě potřebuju důkaz, že posloucháte Rádio Čas, aby to všechno mohlo proběhnout.
2: Ano, posloucháme.
1: Tak a dejte mi důkaz, co třeba jste dneska slyšeli.
2: Co jsme slyšeli na
1: zvíře? Třeba téma.
3: Ty brďo,
1: co tam bylo?
2: Jejde.
1: Nebo včera, já nevím.
3: Včera s někým z Opavy.
2: Rozhovor s někým z Opavy?
1: Fantasticky, ano. Primátor, pan Navrátil z Opavy.
2: Tak.
1: Ano, máte pravdu, u našich hraníčků. Tak jo, tohle to beru. A můžu ještě jednou tu fanfáru. Pam, pam, pam, pam, neseme pizzu do vaší firmy, posílám poukázku. Radko, já přeju dobrou chuť, já přeju krásný pátek, ať vyjde víkend a ještě nezavěšujte telefon, protože budu posílat poukázku, potřebuji.
2: Děkujeme.
1: Mějte se krásně.
2: Taky, děkujeme.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
7: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
8: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
9: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Možná mi to nebudete věřit, ale před malou chviličkou tady ve studiu hrála písnička Já se vznáším, já si létám nad zvukovou rychlostí. Je tady se mnou Majky a vysvětli to, proč se mi pouštěl tohle
1: písničku.
0: Je to
1: tak krásné poledne, no protože já zase přilítám z letiště.
0: Byl ano, jsem to je lítat, náš Batman, ano.
1: Ano, byl jsem lítat dneska dopoledne s letadlem, tak jsem se dával na Instagram a na sociální sítě právě video, kde Hanka Zagorová zpívá tuto písničku a já se vznáším s tím mým letadýlkem. Takže no, dopoledne pilot, v poledne moderátor a odpoledne DJ, takže...
0: Víš, je krásné, že člověk a člověk, já vždycky říkám, že kdybych jako je, měl sedět v tom letadle a teďka startovat, tak já tam dám 3 tečky, abych se z toho... Jo, a jsou lidi, kteří otevřou dveře a prostě si zpívají to, já se vznáším a mě to nabíjí a já, jo, mám ty nejlepší pocity.
1: Já tomu rozumím, ale já říkám, že ten člověk jako na to musí mít a musí mít pro tu vášeň. Já bych třeba nesedl zase na motorku, jo, to je věc druhá. Jo, jsou lidi, jo, co přesně jako o tom básní, já říkám, ne, vůbec, to jako 2 kola, já potřebuju ty alespoň 4, nebo popřípadě 3, jak mám u letadla, ale třeba motorka ne, no, takže každý má to svoje a jak k tomu
0: ale
1: je ta vášeň.
0: Si budeme jako v tom vzduchu, si myslím, že těch havárek méně než na cestách a právě na těch motorkách.
1: Jako, takže, ano, musím říct, že ta bezpečnost celkově v letectví a je na neskutečné úrovni, tam se fakt jako řeší všechno, takže já se cítím bezpečně. Doufám, že ty budeš taky, až tě přemluvím, ať se mnou letíš.
0: Vezmu si pempersky.
1: Vem.
0: Takže dál už to bude s Majkým, naším letajícím moderátorem, já to říkám taky Batman. Pokračuje i naše téma, jaký je věkový rozdíl mezi vašimi dětmi, to znamená, které se vám narodily, jo, a jestli to funguje, nefunguje. Takže pište dál, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Teď už je tady 12. hodina a s Honzou Gabelčíkem jdeme na aktuální zprávy.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz. Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
7: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.

0: Na silnicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních komplikací. S problémy musíme počítat v Ostravě Porubě. Martinovská ulice je ve směru na Martinov stále uzavřená. Probíhají tady opravné práce a jezdí se objížďkou. S komplikacemi musíme počítat taky ve Vsetíně. Na výjezdu na Valašské Meziříčí stojí odstavené auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Z kraje příštího týdne přijdou tropy, pak se ochladí. Nemocnice v Hodoníně bude mít novou pohotovost. Fotbalisty Zlína čeká zítra odpoledne derby se Slováckem. Dobré páteční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko zažije první letošní tropy. Oteplovat se začne už o víkendu. A z kraje příštího týdne nás podle televize LTV Plus čeká slunečné počasí s teplotami až nad 30 stupni. Ve středu se ale ochladí a teploty spadnou k 20.
1: Morava aktuál.
0: Ostravská zoologická zahrada podpoří 18 ochranářských projektů na světě. Je to o 2 více než loni. Rozdělí mezi ně přes 3 miliony korun, což je dosud nejvyšší částka. Jde o peníze získané z prodeje vstupenek do zoo. Hodonínská nemocnice bude mít novou pohotovost. Výstavba pavilonu urgentního příjmu přinese pacientům i personálu řadu výhod. Jak nám prozradila mluvčí jihomoravského hejtmanství Martina Žítková.
2: Po otevření urgentních příjmů ve Vyškově letos v lednu a v Břeclavi na začátku dubna je Hodonín dalším důležitým krokem v budování moderní sítě akutní péče v jihomoravském kraji. I tady vznikne pracoviště, které pacientům zajistí rychlou diagnostiku a návaznou péči na jednom místě. Nový urgentní příjem přinese rychlejší diagnostiku, moderní technologie a lepší dostupnost akutní péče pro pacienty v regionu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Prvoligové fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už zítra v regionálním derby přivítají hosty z FC Slovácko. Zítřejší utkání začne ve 14 hodin na zlínském stadionu Letná. A taky zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku jako malovaný. Obloha by po celý den měla být skoro jasná až polojasná. A nejvyšší teploty se mají pohybovat od 21 do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 12. pokračuje páteční, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale co ti napsala sestra? Růžovou.
5: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
4: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Aneb, byla to lila. Rádio.

0: Páteční odpoledne, no to je radost proušit, tohle to slyšet. Tak krásné odpoledne, teď už se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě se skvělou muzikou. Mám tady pro vás další hity, které milujete a my se za chviličku podíváme na papeže, protože tomu se stala docela zajímavá příhoda. Nechtěli mu totiž uvěřit, že je papež a dokonce moji operátorka položila telefon. O co se konkrétně jednalo, to si řekneme za chviličku. Teď už posílá muziku.
1: Čas. Radio Čas.

0: Celá Rádio Čas a já tady mám příběh, který mě dneska docela pobavil. Podíváme se na papeže Leva 14. protože ten si chtěl po nástupu do úřadu změnit telefonní číslo a adresu u své banky. No, zavolal na infolinku, správně odpověděl na všechny bezpečnostní otázky, ale operátorka trvala na tom, že se musí osobně zastavit na pobočku, že to prostě jinak nejde. No a tak se rozhodl, že jí řekne, že je papež, a ta mu položila telefon. Celá tato situace mě docela baví, ano, přece jenom je to člověk, tak jako my všichni ostatní, a mimo jiné celá situace se nakonec vyřešila až přes prezidenta banky. Každopádně by mě zajímalo, kolik lidí už asi této paní operátorce řeklo, že je papež a pokládala telefony. No, docela vtipný příběh. Ode mě další muzika, další věci, které milujete, a za chviličku se podíváme na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta

0: Moravskoslezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my dneska řešíme a ptáme se, jaký je věkový rozdíl mezi vašimi dětmi. A já jsem se svojí sestrou o 3,5 roku, jsem ten mladší sourozenec a za mě je to takový ideální střed. Každopádně na našem Facebooku jsem hledal ten nejmenší a největší věkový rozdíl. Tak nejmenší napsala Ludmila, ta napsala 2 minuty a Daniela napsala, mám syna 23 let, holku 12 let a kluka 5 let. Rozdíl mezi nejstarším a nejmladším je skoro 18 let. Tak dejte vědět i vy ostatní, klidně napište vaše příběhy nebo pošlete hlasovku na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No ale teď se pojďme podívat na to, jaké bude dneska počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní páteční den

0: Posloucháte Rádio Čas. I v pátek odpoledne, a ono při pátku to ne vždycky úplně dobře myslí. Každopádně pojďme si ověřit, co všechno víme, co všechno nevíme a jak jsou na tom naši ranní moderátoři, protože i dneska probíhalo víš, nevíš. Tak schválně, jak byste při pátku psáli vy?
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1859 se narodil spisovatel Arthur Conan Doyle. Jakou stvořil postavu?
3: Tak říkej.
4: Sherlock Holmes.
2: Ano. A jaká je slavná londýnská adresa?
4: Baker Street.
2: Přesně to.
4: Prosím si potlesk.
2: Věděl jsi to. V roce 1980 byla na trh uvedena videohra Pac-Man. Kolik duchů v této hře toho Pac-Mana pronásleduje?
4: To je duch?
3: Já jsem tomu říkala...
4: Já jsem myslel, že to je naštvený smajlík nějaký, který
2: je
4: požírá.
2: No to je ten Pac-Man právě.
4: Jo, fakt?
2: To je ten Pac-Man.
3: Já jsem se hodně dlouho myslela, že se to čte jako Pac-Man. Já jsem to říkala, že Pac-Man. A je to Pac-Man, no.
2: Spoustu věcí to najednou vysvětluje, ale...
3: Tak jsem byla mladá.
4: Co, že tě nemá ráda.
3: Trošku jsem to zacítila. Tak čtyři duchové tam byly.
2: Ano, v roce 1987 začalo první mistrovství světa v rugby. Kolik hráčů na hřišti má jeden tým při klasickém rugby? Tak se aspoň typně.
4: No, šest mi napadlo, no.
3: Mě taky šest.
2: Fakt? A je to o 9 víc, to 15.
3: Cože?
2: Takže je tam celkem 30 lidí.
3: 30 lidí tam
4: zbývalo. No to jsou ty slavné scény, jak jsou pokud na sobě podobně a jsou spocení v těch trenkách a
3: jsem
4: podobně.
3: Jsem nepochopila.
2: Když rugbysta dostane žlutou kartu,
4: co tak
2: musí udělat? Buď se teda musí omluvit rozhodčímu, nebo si odpykat 10-minutový trest, anebo nemusí nic, protože je to pouze varování.
3: Tak já myslím, že 10 minut.
4: Mně se líbí to, že řekne promiňte.
3: Já bych ho potrestala.
4: Jo, promiňte. Ale dáma má přednost, necháme to Lenči, ať má ten potlesk.
2: Ještě, že zí to nechal, protože ten potlesk půjde. Je to dobré. A to je všechno.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
7: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
8: Hity, které milujete. Rádio Čas.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
17: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
18: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
19: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
18: Pomůžeme vám elektřinu

0: Posloucháte Rádio Čas, páteční odpoledne, no a já už tuto chvíli předávám slovo Honzovi za 2 minutky, 13. hodina, to znamená, že nás čekají informace z dopravy a také zprávy. No a v těch si povíme, že na podání přihlášek do druhého kola přijímaček už zbývá jen pár dní.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
5: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
6: Na ulicích Moravy a Slezska jezdíme bez problémů, s komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Ve směru do centra města před Jirskou osadou se tvoří kolony.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Na podání přihlášky do druhého kola přijímaček zbývají 4 dny. Na koupališti v Krnově zaplatíme dražší vstupné. Fotbalisty Opavy čeká zítra utkání proti Příbrami. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Deváťáci mají ještě 4 dny na podání přihlášky do druhého kola přijímaček. Zatím je podalo více než 7 000 uchazečů, neúspěšných v prvním kole. Termín podání se uzavírá v pondělí. Největší zájem je o 4leté a kratší obory.
7: Morava aktuálně.
6: Koupaliště v Krnově zdraží vstupné. Navýšení se v průměru pohybuje okolo 10%. Technické služby Krnov, které koupaliště provozují, zvýšení cen vysvětlují rostoucími provozními a mzdovými náklady i investicemi do novinek. Zlínský kraj navštěvuje stále více turistů. Jenom během prvního čtvrtletí letošního roku tu zavítalo bezmála 138 000 hostů. A to je oproti loňsku více jak 3% nárůst. Podrobnosti dodává Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
8: Výrazně přibylo zahraničních návštěvníků, jejichž příjezdy i přenocování zrostly zhruba o 17%. Nejvíce přijížděli Slováci, přes 9 000 hostů, tedy zhruba 41% zahraniční klientely. Následoval Polsko a Německo. Celkově hosté v kraji strávili více než 357 tisíc nocí. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí zájem i mimo hlavní sezonu.
7: Rádio Čas Sport.
6: Druholigové fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z FK Příbram. Zítřejší utkání začne ve 14 hodin v opavské Simply Aréně. A taky zítra se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka, nebe bude skoro jasné až polojasné a namíříme 21 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ale co ti napsala sestra?
10: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
9: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
10: Aneb, byla to lila.
7: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. It's a kind of magic.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Posloucháte Rádio Čas, už za malou chviličku se podíváme do světa sportu, hlavně teda na hokej, protože zítra nás čeká velký zápas, velké utkání. Podrobnosti řekneme za chvilku, no a mrkneme se také na to, jak soutěžit s naším rádiem. Teď už muzika. Rádio Čas. Hity, které

0: Světa sportu.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Jako první tady mám pro vás pozvánku na fotbal, a to na čtvrté Moravskoslezské fotbalové ligy, nebo pozvánku na čtvrtou Moravskoslezskou fotbalovou ligu. Hraje se v neděli 24. května v 10 hodin 15 minut, a to v Havířově, a oproti Havířovu tady nastoupí fotbalisté Zábřehu na Moravě. Teď pojďme na hokej.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji s Rádiem Čas.
0: No zítra to bude napínavé, neskutečně se těším na další utkání. Už v sobotu 23. května, tedy zítra v 16 hodin 20 minut, nastoupí český tým se Slovenskem. Zápas, který si myslím, že natchne snad úplně všechny fanoušky hokeje. Aktuálně Česko na třetí příčce z 10 body. Máme za sebou 3 výhry, 1 prohru v prodloužení a Slovensko je nad námi na druhé pozici. 11 bodů, 3 výhry, 1 výhra v prodloužení. Tak jsem zvědav, jak to dopadne zítra. Rozhodně fanděte.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
12: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
13: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

0: Odpoledne posloucháte Rádio Čas a s naším rádiem, krom toho, že vám servírujeme hity, které milujete, tak můžete také získat krásné ceny a vyhrát třeba s obědovkou. To je soutěž, která vám přinese oběd do vaší práce, nejenom pro vás, ale také pro kolegy. No a stačí poslouchat u vás v práci naše rádio. No a když se zaregistrujete na našem webu casradio.cz do obědovky, tak vždy mezi 11. až 12. hodinou každý všední den kolega Aleš Šklubal zavolá někomu z vás, kdo jste se registrovali, a pokud prokážete, že posloucháte naše rádio, tak oběd pro vás i kolegy máte úplně zdarma. Tak držím palce, ať příští týden klidně každý den nadělujeme. No a teď se pojďme podívat na počasí. Jak bude o víkendu, jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude celý den jako malovaná. Předpověď láká na skoro jasné až polojasné nebe. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia.

0: Společnost Připátku vám dělá Rádio Čas a dneska řešíme, jaký je věkový rozdíl mezi vašimi dětmi. Píšete nám toho opravdu hodně, já si pročítám komentáře a snažím se najít nějaký takový ten zlatý střed, co píšete nejvíce. A je to tak kolem 3 až 5 let. U mě ze ségrou to bylo třeba 30 minut. Já své děti zatím nemám, takže nemůžu posoudit, co je úplně to nejlepší a nejideálnější. Ale když se podíváme na ty maxima a minima, tak Ludmila napsala, že 2 minuty, chápu, dvojčátka, a Jarmila napsala, že má syna 23 a kluka 5, takže rozdíl až 18 let. Tak dejte vědět vy ostatní, klidně můžete psát na WhatsApp, posílat hlasovky 77 66 12 800.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: I před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas, čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Honzou. Řekneme si, že zemědělce trápí vysoké náklady, letos se zvýšily až o pětinu. Podrobnosti ve zprávách.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
4: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.

0: Problémy jsou aktuálně v Ostravě, na Rudné ulici se zdržíme, a to ve směru na Havířov. Zdržet se můžeme taky v ostravské části jih, na cestě z Hrabůvky do Svinova, před křižovatkou na Nové Vsi, i tady se tvoří kolony. A odstavené auto nás stále může zdržet ve Valašském Meziříčí, na výjezdu na Vsetín.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Náklady českých zemědělců se letos zvýšily až o pětinu. V Ostravě v létě začne oprava železničního mostu na Hlučínské. Fotbalisty Baníku čeká v neděli utkání o udržení v první lize. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. České zemědělce trápí rostoucí náklady. Ty se letos zvýšily až o pětinu. Důvodem je válka na Blízkém východě, která zvedla ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná. Drahá nafta se ale v nákladech projevila okamžitě.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě nás čekají další dopravní komplikace. V létě se začne opravovat železniční most v Přívoze na Hlučínské ulici. Práce tu potrvají až do podzimu příštího roku. Řidiči můžou využít speciální parkoviště, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
2: Řidičům hodně ulehčí situaci parkoviště P+R s názvem Hlučínská. Je to parkoviště, které je v lokalitě, je velmi snadno dostupné. Parkovné činí 10 korun za 24 hodin a pokud řidiči využijí MHD a splní ještě dalších několik podmínek, tak to parkovné může klesnout dokonce až na pouhou 1 korunu.
0: Zlínský kraj podpoří turistický ruch. Částkou 600 tisíc korun totiž přispěje klubu českých turistů. Ten tak zajistí obnovu více než 900 kilometrů tras a provede kontrolu a případné doznačení dalších 1500 kilometrů cyklotras.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Ostravy se chystají na zápas o všechno, poté co minulou sobotu doma porazili Zlín 2-0. Dál zůstávají v první lize. Už v neděli je čeká utkání na stadionu Dukly Praha, která je předposlední. Aby Baník nespadl do druhé ligy, musí vyhrát. A zítřek bude skoro jasný až polojasný s teplotami do 24 stupňů. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale co ti napsala sestra?
5: Ružovou. Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
4: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Aneb, byla to lila. Rádio.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas, no a za chviličku se podíváme na to, kam vyrazit o víkendu, takže pokud ještě nemáte plány, tak rozhodně poslouchejte. A mrkneme se i na dnešní téma, ptáme se, jaký je věkový rozdíl mezi vašimi dětmi, tak dejte vědět, napište na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď už posílám muziku.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Je třeba Tania, Lauter, Turbo, Metalinda a bude tady také bohatý dětský program, tak pokud vyrazíte, myslím si, že akce pro celou rodinu jak vyšitá. No a pozvánku tady mám také na Dny města Orlova. Tato akce probíhá už dneska a zítra, tedy dnes pátek a v sobotu. No a vystoupí tady třeba Vypsaná fixa, Pražský výběr, Adam Myšík, Holky, Lipo, Ben Kristoval, Pemrebit, Verona, Tomáš Klus, také No Name a mnoho dalších. Tak ať už vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte. Ode mě za chviličku další hity, které milujete.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice.
6: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
7: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Rádio Čas.
10: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a pojďme se ještě podívat na dnešní téma. Ptáme se, jaký je věkový rozdíl mezi vašimi dětmi a já tady mám zprávu od Lenky na WhatsApp Rádio Čas. Napsala, mezi našimi dětmi je skoro 12 let rozdíl. Když se narodil mladší syn, dcera už byla skoro v pubertě a ze začátku jsme měli strach, jak to vezme. Jenže nakonec to dopadlo úplně opačně. Ona ho odmala vozila v kočárku, četla mu pohádky a dneska je to samozřejmě nejoblíbenější člověk na světě. No a nejvtipnější je, že občas působíme spíše jako tři rodiče, protože dcera ví je samozřejmě všechno nejlépe. Tak dejte vědět i vy ostatní, jak to máte. Mimo jiné, co jsem našel Minima a Maxima na našem Facebooku, tak Ludmila napsala, že ten nejmenší rozdíl byl 2 minuty. Chápu, dvojčátka, že ano. No a Daniela napsala, že má syna 23 let, následně holku 12 let, kluka 5 let, takže rozdíl 18 let mezi nejstarším, nejmladším. Jsem zvědav na vaše příběhy. WhatsApp 77 66 12 800. Teď se pojďme podívat na počasí a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude celý den jako malovaná. Předpověď láká na skoro jasné až polojasné nebe. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: I v pátek odpoledne si držíte vlny Rádia Čas a my jsme za to rádi. A já tady mám pro vás ještě jednu pozvánku, a to na mega koncert našeho rádia. Tak jako každý rok, i letos se opět uvidíme v Ostravar aréně, a to 21. listopadu. Tak pokud ještě nemáte toto datum v kalendářích, tak doporučuji zapsat co nejdříve, protože letos si myslím, že to bude opravdu veliké. Objeví se tam totiž třeba skupina Europe, která chystá evropské turné ke 40. výročí vydání od legendárního alba The Final Countdown, a právě naše rádio a mega koncert Rádia Čas se vybrali jako jediné místo, kde se v České republice ukáží. Krom nich, jak je zvykem na mega koncertech, budou i další hvězdy, a to David Koller, Olympic, Lenny a také speciální host Marpo. Tak já se budu těšit, že se 21. listopadu v Ostravar aréně potkáme. No a lístky už jsou v prodeji právě v tuto chvíli na našem webu sazradio.cz.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
6: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
7: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ήρθε η τεραλιότητα. Radio Час.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, toží se svět.

0: I krátce před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Terka Puferka, ale v tuto chvíli předávám slovo Honzovi. Zamíříme na cesty a čekají nás také zprávy.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Na ulicích Moravy a Slezska se připravme na tradiční páteční kolony. Fronty se dělají třeba v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Porubu, před mostem ve Svinově a taky na Mariánskohorské ulici na příjezdu do centra města. S komplikacemi musíme počítat taky ve Vyškově, na výjezdu na Brno na Staré cestě, tady stojí odstavené osobní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Vyplácení superdávky se odkládá na srpen. Brněnská část Líšeň se dočká nového parku. Fotbalisty z Lína čeká zítra odpoledne derby se Slováckem. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Superdávka nabírá zpoždění. Příspěvek, který nahrazuje dávky na děti, bydlení a další, se z původního květrového termínu odložil. Příjemci dosavadních podpor, kteří o superdávku požádali do konce minulého roku, obdrží pomoc poprvé v srpnu.
1: Morava aktuál.
0: V Moravskoslezském kraji budou mít děti z chudších rodin i příští rok obědy zdarma. Kraj na program vyčlenil přes 9 milionů korun. Více nám už k tomu řekla Miroslava Chleboňová z tiskového odboru hejtmanství.
2: O podporu mohou žádat školy a školská zařízení, která pak zajistí bezplatné stravování pro děti. Jejich rodiče pobírají přídavek na dítě nebo bonus na dítě v rámci superdávky, humanitární dávky nebo jsou do programu doporučeny ředitelem školy, OSPOD či sociálním pracovníkem.
0: Příjem žádostí bude spuštěn 25. května a potrvá do 30. června. V Brněnské Líšni vznikne park. Na zavlažování zeleně nebo ochlazení v horkých letních dnech bude využívat dešťovou vodu zachycenou ze střech okolních domů. Práce by mohly začít ještě letos a skončit mají za 2 roky.
1: Rádio Čas, sport.
0: Prvoligové fotbalisty z Lína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už zítra v regionálním derby přivítají hosty z FC Slovácko. Zítřejší utkání začne ve 14 hodin na zlínském stadionu Letná. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude skoro jasná až polojasná a odpoledne namíříme 21 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 15. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale co ti napsala sestra? Růžovou.
5: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
4: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Aneb, byla to lila.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas a od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. Zdravím vás všechny při pátku, doufám, že máte pohodovou náladu a těšíte se na víkend. My už se za malou chvíli pustíme do spousty různých zpráv, které tady pro vás mám a dám takovou malou ochutnávku. Už za malou chvíli si řekneme, kdo bude první člověk z devadesátek, myslím jako narozený v devadesátkách, který bude mít svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Tak si schválně zkuste tipnout a za malou chvíli se na to podíváme. Teď ale pouštím nějakou muziku a budu tam mít například Očko All Stars, Ty jsi jako já, anebo Minely Rampampam.

0: Ladíte Rádio Čas, no a jak jsem slíbila, pojďme se podívat na prvního človíčka narozeného v devadesátkách, který oficiálně získá hollywoodskou hvězdu na tom chodníku slávy. Už to opravdu schválila a potvrdila i obchodní komora. Pokud jste typovali, že je to muž, tak vás zklamu, bude to žena. A teďkom si schválně zkuste ještě tipnout, jestli to bude spíše herečka, zpěvačka nebo jakkoliv jiná úspěšná dáma. Já už to nebudu dlouho napínat. Jedná se o Miley Cyrus. Takže od Hannah Montany přes Wrecking Ball, Flowers až po 3 Grammy a více než 20 let koncertování a pohybování se napříč rockem, country i soulem a samozřejmě popem. Já jí to teda velice přeju. Samozřejmě, co si budem nalhávat, já byla přesně ta cílovka, když Hannah Montana jela v prémiových dílech a všechny ty písničky, které od té doby vytvořila, jsou rovněž skvělé. Krásně to tak ukazuje, kam se vypracovala a jak se posouvala i mentálně a po psychické stránce, takže velká gratulace. No a můžeme takhle dopředu typovat, kdo bude třeba ten další 90-kový umělec.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: KP Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
7: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
8: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které...

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, mám tady jednu skvělou zprávu o někom ze světa hudby, který má za sebou opravdu velmi náročné chvíle, a jedná se o zpěvačku Jessie J, která oficiálně prohlásila snad tu nejlepší zprávu ze všech, že se jí podařilo porazit rakovinu prsu. Je to úžasné, protože ona je opravdu velká bojovnice, ale dalo jí to teda ve velkém zabrat. Musela podstoupit i masektomii, tedy odebrání prsou, a upřímně řečeně, no, mně se líbí, že o tom mluvila celkově velmi otevřeně, aby mohla třeba inspirovat nebo motivovat ostatní, kteří si procházejí stejně nelehkou situací. Takže podařilo se to, konečně se může opět nadechnout a slíbila, že se chce vrátit k tomu, co nejvíce miluje, a to je hudba. No a samozřejmě to bychom si my fanoušci také přáli, protože tahle úžasná zpěvačka nás navštívila například v roce 2018 na Colors of Ostrava. Já tam tenkrát byla v publiku a byl to naprosto luxusní zážitek. Už tenkrát se mi velice líbilo, že ona nejenom skvěle zpívala, ale prokládala to tak zajímavými věcmi, které říkala, že jsme se z toho všichni odnesli ještě o kousek víc než jenom poslech dobré hudby. Takže gratulujeme a věříme, že už je to oficiálně navždy za ní. No a my se teď pojďme podívat, co je naopak před námi v rámci počasí. Máme se na co těšit o víkendu?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude celý den jako malovaná. Předpověď láká na skoro jasné až polojasné nebe. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

Ty, které milujete.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pátečním odpolední. Od mikrofonu zdraví Terka Puferka. No a na chviličku předám slovo mé kolegyni, která ví všechno o zdravé výživě a o tom, co jak které jídlo udělá s naším tělem. Mluvím samozřejmě o pořadu Jeste s rozumem a Evičce Rigler, přičemž tentokrát si posvítíme na kávu. A pozor, konkrétně v souvislosti s hubnutím, protože káva bývá velmi doporučovaná, ale jak je to ve skutečnosti? Opravdu nám v tomhle ohledu může pomoci, nebo se jí máme spíše vyhnout, a nebo je to v něčem speciální? Řekneme si to hned, takže předávám slovo a připomínám, že pokud jste nestihli poslouchat úterní premiéru, tak už zítra máte šanci po 10. hodině nebo v neděli po 15. hodině pustit si reprízu tady na vlnách Rádia Čas.
1: Káva a hubnutí, tak tohle je spojení, které zajímá opravdu spoustu lidí a není se čemu divit. Káva totiž patří mezi nejoblíbenější nápoje na světě a pro mnohé z nás je to i takový každodenní rituál. A právě kofein, který se v kávě nachází, může v určitých situacích lehce podpořit metabolismus a dodat více energie na pohyb a sportovní aktivity. Zajímavé je ale taky to, že káva může u některých lidí krátkodobě snížit pocit hladu a chuti k jídlu. I proto si ji mnozí dávají třeba dopoledne anebo právě před tréninkem. A benefity kávy tím ale rozhodně nekončí. Káva může podpořit taky bdělost, rychlejší reakce a celkovou výkonnost organismu. U některých lidí navíc přispívá i k lepšímu trávení a podporuje činnost střev. A pokud si dáme kvalitní černou kávu bez cukru a sladkých syrupů, tak se jedná o nápoj s téměř nulovou kalorickou hodnotou. Ale když si tam přidáme ten cukr, syrupy, čokoládu, šlehačku a další sladké vychytávky, tak se z toho může stát docela vydatná záležitost, která má více kalorií než kdejaký desert. Takže bacha na to, protože v tu chvíli už káva určitě nebude efektivním nápojem pro podporu metabolismu, ale solidní kalorická pecka.
2: Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Contact Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
4: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
14: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
5: Radio Čas.

0: Ladíte rádio Čas, no a my už se pomalu, ale jistě přehoupli do další hodinky, máme 4:02, za malou chvíli nás čekají zprávy a doprava s Honzou Kavelčíkem. No a ještě předtím připomínám, pokud máte chviličku, mrkněte na náš Facebook Rádia Čas a odpovězte nám na naši dnešní otázku, jaký je věkový rozdíl mezi vašimi dětmi. V mém případě to vím naprosto přesně, je to 11 minut, protože jsou to dvojčata a vy nám napište, jak je to u vašich.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
7: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen. Jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás Vuja a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
6: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
10: Aktuálně se zdržíme v Ostravě Porubě na Opavské ulici ve směru ke křižovatce s ulicí 17. listopadu. Aktuálně zasahují policisté, tvoří se kratší kolony. Pozor si musíme dávat v Ostravě taky na Rudné ulici. Ve směru na Porubu se před mostem ve Svinově taky tvoří kolony. Dále se aktuálně zdržíme v Opavě na ulici Těšínské, kde stojí odstavené osobní auto a problémy jsou taky v Novém Míčíně na výjezdu na Valašské Meziříčí. Tady je aktuálně na vozovce dopravní komplikace.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Z kraje příštího týdne přijdou tropy, pak se ochladí. Nemocnice v Hodoníně bude mít novou pohotovost. Fotbalisty Opavy čeká zítra utkání proti Příbrami. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko zažije první letošní tropy. Oteplovat se začne už o víkendu. A z kraje příštího týdne nás podle televize LTV Plus čeká slunečné počasí s teplotami až nad 30 stupni. Ve středu se ale ochladí a teploty spadnou k 20.
1: Morava aktuálně.
10: Městský dům kultury v Karviné čeká proměna. Začala tu oprava vstupního vestibulu. Součástí renovace budou i úpravy povrchů, výměna vstupních dveří a instalace úsporného osvětlení. Rekonstrukce potrvá 4 měsíce. Hodonínská nemocnice bude mít novou pohotovost. Výstavba pavilonu urgentního příjmu přinese pacientům i personálu řadu výhod. Jak nám prozradila mluvčí jihomoravského hejtmanství Martina Žítková.
11: Po otevření urgentních příjmů ve Vyškově letos v lednu a v Břeclavi na začátku dubna je Hodonín dalším důležitým krokem v budování moderní sítě akutní péče v Jihomoravském kraji. I tady vznikne pracoviště, které pacientům zajistí rychlou diagnostiku a návaznou péči na jednom místě. Nový urgentní příjem přinese rychlejší diagnostiku, moderní technologie a lepší dostupnost akutní péče pro pacienty v regionu.
1: Rádio Čas, sport.
10: Druholigové fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z FK Příbram. Zítřejší utkání začne ve 14 hodin v opavské Simply aréně. A taky zítra se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Sobota bude u nás na Moravě a ve Slezsku skoro jasná až polojasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 21 do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje páteční odpoledne na Radiu Čas s Terkou Puferkou.
12: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
13: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Ale co ti napsala sestra?
15: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
14: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
15: Aneb, byla to lila. Rádio.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pátečním odpolední, no a blíží se nám ten víkend, možná už na dnešek plánujete, že si vyrazíte někam s přáteli. No jo, jenže ono se v poslední době čím dál tím více mluví o tom, že bychom vlastně radši jako vůbec neměli pít ten alkohol, a hlavně pokud se chceme dožít vysokého věku. Nicméně do těchto vědeckých poznatků některé další dávají trošičku vidle, protože když se podíváme na ty modré zóny, což jsou místa, kde se lidé v opravdu dobré psychické i fyzické kondici dožívají nejvyššího věku, tak tam se to rozhodně nehemží abstinenty. A tak si na to odborníci posvítili, čím to teda je tady tenhle rozkol, že podle vědců ideální procento alkoholu, které máte mít, je nula, a přitom tady tohle svědčí o opaku, protože oni si tam často třeba sednou s přáteli, dají si pár sklenek vína, ne že by se nějak šíleně opíjeli, to vůbec ne, ale prostě tak na pohodu. No a vlastně to, co zjistili, je, že právě ve chvíli, kdy jsme takhle v pohodě mezi ostatními, bavíme se, uvolníme se a vlastně jako sice zhřešíme u té sklenky, ale přinese nám to skutečně ten dobrý zážitek, zbavíme se trošku stresu, tak to naopak na dlouhověkost má výrazný vliv, protože naše tělo vnímá, že se cítí spokojené a my si prostě odpočineme. Takže taková malá dobrá zpráva na víkend, kdybyste náhodou něco plánovali.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ladíte Radio Čas, no přátelé, já doufám, že všichni z vás, naši věrní posluchači, už máte v diářích jedno důležité datum, a to je 21.11., protože právě v tomto termínu proběhne další z našich megakoncertů Rádia Čas pro všechny bezva lidi. No a opět to bude samozřejmě obrovská paráda, nadupaný program. A pokud patříte mezi milovníky zahraniční, české nebo jakékoliv muziky, budeme mít něco, z čeho si vybere úplně každý. V prvé řadě s velkou poupézností, s radostí oznamujeme, že dorazí Europe v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. Dále z Česka například David Koller, skupina Olympic, anebo třeba Lenny a Marpo. Takže já si myslím, že pro každého se najde něco, co mu bude nejvíce sedět. Tradičně to bude probíhat v Ostravar aréně. No a já věřím, že se tam všichni společně sejdeme a užijeme si to na plné pecky, ať máme ještě hodně dlouho na co vzpomínat.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
9: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
10: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon.
11: To je obědovka Rádia Čas.
12: Obědovka Rádia Čas.
11: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
12: Když posloucháš, máš vyhráno.
11: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Rádio Čas, čas kam za sportem.
1: Rádio Čas je tady s vámi a pojďme se podívat, kam se mohou vyrazit všichni sportovní fanoušci, konkrétně teda především pokud jste milovníci fotbalu, tak bych vás ráda pozvala na fotbalový zápas, konkrétně klubu MFK Havířov, který proběhne už tuto neděli 24. května od 10.15. Jedná se o domácí zápas 4. Moravskoslezské fotbalové ligy, no a přivítají fotbalisty Zábřehu na Moravě. Věřím, že to bude určitě velmi dramatické, tak můžete přijít pořádně podpořit své favority.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude celý den jako malovaná. Předpověď láká na skoro jasné až polojasné nebe. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Ladíte Radio Čas, no a přátelé, my máme před sebou krásný slunečný víkend, což mimo jiné znamená, že samozřejmě nazbíráme spoustu vitamínu D a věřte či ne, je to teda mnohem důležitější, než by nás napadlo, ne třeba jenom ve formě slunečních paprsků, ale třeba i v rámci nějakého doplňku, protože vědci teď zjistili jednu věc. Pakliže třeba máte pocit, že fakt tvrdě trénujete, ale to tělo nějak nechce reagovat. Pořád se nedaří úplně zhubnout a pořád se nedaří úplně nabrat ty svaly, jak bychom si představovali. Představte si, že někdy právě může být na vina opravdu nedostatek vitamínu D, protože ten velmi ovlivňuje svaly, výkon a i regeneraci. Takže jedna z variant, jak nějakým způsobem nakopnout své spalování a zároveň třeba přimět tělo vytvářet alespoň o trochu více svalové hmoty, je právě doplnit vitamín D. Já si myslím, že jedna z variant je určitě trávit co nejvíce času na sluníčku, o tom žádná. Navíc to přináší i další jiné pozitivní účinky, ale mimo to třeba i vybrat nějaké potraviny, kde se nachází vitamin D nebo nějaký potravinový doplněk, protože to může udělat opravdu velkou změnu k lepšímu.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
9: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: to byly Black Eyed Peas, který nám načali tu pátou hodinu. Máme 2 minuty po ní. Za malou chvíli se můžete těšit na zprávy s Honzou Gavelčíkem a také nejčerstvější informace ze silnic. No a pokud máte volnou chvíli, mrkněte na náš Facebook Rádia Čas. Řešíme tam dneska, jaký je věkový rozdíl mezi vašimi dětmi. No a mám tady třeba Danielu, která píše: mám syna 23 let, holku 12 let a kluka 5 let. Rozdíl mezi nejstarším a nejmladším je skoro 18. No to je krása. Tak já jsem přesně na tom opačném spektru. Rozdíl mezi mými syny je přesně 11 minut, ale pozor, máme tady i větší rekordmanku. Ludmila píše, že pouhé 2 minuty.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-Opava.cz.
0: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: V Ostravě jsou stále problémy v Porubě na ulici Martinovské ve směru na Martinov. Ta je částečně uzavřená, probíhá tady rekonstrukce a jezdí se odklonem. Zdržíme se taky na Mariánskohorské ulici v Ostravě ve směru do centra města. Před Jirskou osadou tady se tvoří kolony. A problémy jsou stále v Opavě na ulici Těšínské. I tady buďte opatrní.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Na podání přihlášky do druhého kola přijímaček zbývají 4 dny. Turistů ve Zlínském kraji je čím dál tím víc. Fotbalisty Baníku čeká v neděli utkání o udržení v první lize. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Deváťáci mají ještě 4 dny na podání přihlášky do druhého kola přijímaček. Zatím ji odeslalo více než 7 tisíc uchazečů, neúspěšných v prvním kole. Termín podání se uzavírá v pondělí. Největší zájem je o 4leté a kratší obory.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravská zoologická zahrada podpoří 18 ochranářských projektů na světě. Je to o 2 více než loni. Rozdělí mezi ně přes 3 miliony korun, což je dosud nejvyšší částka. Jde o peníze získané z prodeje vstupenek do zoo. Zlínský kraj navštěvuje stále více turistů. Jenom během prvního čtvrtletí letošního roku tu zavítalo bezmála 138 tisíc hostů. A to je oproti loňsku více jak 3% nárůst. Podrobnosti dodává Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
2: Výrazně přibylo zahraničních návštěvníků, jejichž příjezdy i přenocování zrostly zhruba o 17%. Nejvíce přijížděli Slováci, přes 9 tisíc hostů, tedy zhruba 41% zahraniční klientely. Následoval Polsko a Německo. Celkově hosté v kraji strávili více než 357 tisíc nocí. Zlínský kraj tak potvrzuje rostoucí zájem i mimo hlavní sezonu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Ostravy se chystají na zápas o všechno. Poté, co minulou sobotu doma porazili Zlín 2-0, dál zůstávají v první lize. Už v neděli je čeká utkání na stadionu Dukly Praha, která je předposlední. Aby Baník nespadl do druhé ligy, musí vyhrát. Zítřek bude skoro jasný až polojasný s teplotami až do 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje páteční odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale co ti napsala sestra?
4: Spíš růžovou. Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, a nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
3: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
4: Aneb, byla to lila.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a doufám, že se pořádně těšíte na víkend, protože bude krásný, na rozdíl od toho předchozího, to jsem si říkala, že je to opravdu šílené, samý déšť, chladné počasí, tak teď si to naopak vynahradíme, načerpáme spoustu vitamínu D a zároveň si můžeme užít krásné výlety, je toho opravdu velká spousta. Teď je přesně to období, kdy je třeba ideální navštívit zoologické zahrady, protože téměř ve všech máme spoustu nových přírůstků a hlavně je to i takové to ideální počasí na to, abychom je měli ve všech výbězích. Ani ne moc vedro, ani ne zima, takže se nám krásně předvedou a budeme z toho mít plnohodnotný zážitek. Pokud třeba míříte do zoologické zahrady, mimochodem v neděli třeba bude v Zoo Ostrava sraz dvojčátek, takže kdybyste tam náhodou šli, očekávejte, že potkáte třeba 20 maminek s dvojčaty, z toho bude takových třeba minimálně 10 dvojkočárků, takže určitě taky může být zajímavý zážitek na pohled.
1: Rádio Čas.

0: května. Kaufland.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz.

0: Komerční banka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: KP Revital.cz. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
8: Rádio Čas.

0: se bavit.
1: Ladíte Rádio Čas, no a my si pojďme říct, kam si o víkendu můžeme vyrazit za zábavou, a já bych začala Jonáškovým zábavním odpolednem. To bude probíhat jak v sobotu, tak v neděli v amfiteátru Zámeckého parku ve Valašském Meziříčí. Bude to benefiční akce na podporu nemocných dětí. No a je tam velmi, velmi lákavý program. Vystoupí zpěvačka Tania, skupina Lauter, Turbo, Metalinda a můžete se těšit i na bohatý dětský program. No a mimo to si taky můžete přijít užít akci, která bude probíhat v sobotu 13. června, a to se uskuteční už 10. ročník rozmarných slavnostních řeky Ostravice. A vy se můžete zapojit i přímo do hlavního programu, konkrétně sjezdu netradičních plavidel, a můžete se fakt pořádně kreativně odvázat, protože postavíte svoji posádkovou loď, pojmenujete ji, jak budete chtít, a společně se pokusíte zdolat divokou řeku Ostravici. No tak za mě to zní jako geniální nápad, takže určitě zapište 13. června do svého diáře. No a teď už se společně s Honzou Gavelčíkem podíváme na to, jak to bude zítra vypadat v rámci počasí, aby třeba to Jonáškovo zábavné odpoledne vyšlo skvěle i z hlediska tohoto.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude celý den jako malovaná. Předpověď láká na skoro jasné až polojasné nebe. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v sobotu pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čazno a přátelé, pokud přemýšlíte, že byste si o víkendu rádi odpočinuli vyloženě mentálně, aby hlava pořád neběžela na plné oprátky, no tak odborníci se shodují na tom, že jedna z nejlepších aktivit na tohle je plavání, protože tam krásně zapojíte celé tělo, dech i pozornost a právě rytmus pohybu a dýchání může pomáhat přejít do klidnějšího režimu celému tělu. Navíc výzkumy naznačují, že vodní cvičení může zlepšovat náladu a dokonce i zmírňovat příznaky úzkosti. Já jsem se koukala, že zítra v maximech teploty budou dosahovat až 24 stupňů, takže to už by klidně na nějaké to koupání bylo, anebo poslouží bazény.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.
6: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
11: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: Posloucháte Rádio Čas a já doufám, že si užíváte opravdu pohodový start víkendu. Já už se s váma pro dnešek musím oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně. Využijte toho volna, pokud ho máte a nebudete v práci, a fakt si ten krásný sluníčkový víkend užijte naplno. No a já se na vás budu těšit zase při pondělku po 3. hodině, tak se mějte krásně. A hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
4: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starosti. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.

0: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Českobraterské ulici na křižovatce se Sokolskou třídou kousek od radnice. Tady zasahují policisté a problémy jsou stále v Rožnově pod Radoštěm na výjezdu na Valašské Meziříčí. Tady stojí odstavené auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Náklady českých zemědělců se letos zvýšily až o pětinu. V Ostravě v létě začne oprava železničního mostu na Hlučínské. Hokejisty čeká na šampionátu náročný finish ve skupině. Dobré páteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. České zemědělce trápí rostoucí náklady. Ty se letos zvýšily až o pětinu. Důvodem je válka na Blízkém východě, která zvedla ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná. Drahá nafta se ale v nákladech projevila okamžitě.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě nás čekají další dopravní komplikace. V létě se začne opravovat železniční most v Přívoze na Hlučínské ulici. Práce tu potrvají až do podzimu příštího roku. Řidiči můžou využít speciální parkoviště, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
2: Řidičům hodně ulehčí situaci parkoviště P+R s názvem Hlučínská. Je to parkoviště, které je v lokalitě, je velmi snadno dostupné. Parkovné činí 10 korun za 24 hodin a pokud řidiči využijí MHD, tak to parkovné může klesnout dokonce až na pouhou 1 korunu.
0: Zlínský kraj podpoří turistický ruch částkou 600 tisíc korun, totiž přispěje klubu českých turistů. Ten tak zajistí obnovu více než 900 kilometrů tras a provede kontrolu a případné doznačení dalších 1500 kilometrů cyklotras.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa taky dneska volno. Nároďák se chystá na náročný finish ve skupině B. Před sebou má 3 utkání za 4 dny. Zítra hraje derby proti Slovensku. V pondělí ho čeká duel s Norskem a v úterý boj s Kanadou. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko, nebe bude skoro jasné až polojasné s teplotami do 24. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje páteční podvečer na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale co ti napsala sestra?
4: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
3: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Aneb, byla to lila. Rádio.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
6: Hity, které milujete.

0: vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
4: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dost

rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.

0: auta jsou moje vášeň. Máš to stejně? Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
1: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
2: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia.

0: vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
2: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale co ti napsala
5: Růžovo.
4: Sestra?
5: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
4: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
5: Aneb, byla to lila.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Dance Party Rádia Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
1: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezská fest.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio.

Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

0: Radio Čas.
1: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ale co ti napsala sestra?
3: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
2: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
3: Aneb, byla to lila.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio, doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila.

7766 12800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 7766 12800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toší se svět.